0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie. Watch me,

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Rádio

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

0: Klineš. Čekaj, takhle, no, to je
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: es una danza y somos los danzantes.
1: Eso es.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

0: Reklamarádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
6: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
5: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
7: Rodinný den na výstavišti.
8: To je odpoledne plné zábavy,
9: hudby,
8: sportu
9: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
8: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
9: Čekají vás workshopy,
8: sportovní aktivity,
9: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
8: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
9: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
8: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Tak dobré ráno všem posluchačům Rádia 1, zdraví vás Anky Tran. Teď jste mohli slyšet písničku Oh Baby od LCD Sound System. Máme 6 hodin a 10 minut. Úterý 26. května. Svátek má dnes Filip. Zdravíme tím všechny Filipy. A teď už písnička Failang od vietnamského producenta a rapera Lim Bok a Tanga. Jump.

0: jedno.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
5: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
6: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
5: na akci Letňany nejen dětem.
6: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
5: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
6: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
5: tombolu z dárky
6: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
5: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
6: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
7: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
8: Reklama na Radio 1.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

Tak jste mohli slyšet Super Shy od korejské kapely New Jeans. A jelikož venku krásně, tak si pustíme Beautiful Day od Labyrinth Ear.

Tak tohle byl Beautiful Day od Labyrinth Ear. A teď už Laser Viking, Your Body.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více

0: na Toyota.cz.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Mezi ploty více

0: Generální partner Innogy, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Domácí elektronicko-akustická skupina U Prague vznikla na počátku milénia v Praze. Jejich zcela nové čtvrté album Soundtrack uslyšíte v premiéře na Rádiu 1 v souvislosti s jejich zítřejším vystoupením v Paláci Akropolis. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Tak před chvilkou jste mohli slyšet producentskou skladbu od Mikea Skinnera. A teď už švýcarská raperka L.A. se skladbou K.O.

Tak tohle byla LK. A teď už se Slovenska Meulau. A jinová skoba Spánok.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
10: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
11: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
10: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
13: Reklama na Radio 1.

Tak, odbyla nám 7. hodina, tohle byl Mechatop se skladbou Addiction. A teď už Joy Orbison, Play It Again.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: Tak to byl Jay Obinson. Teď už mongolsko-francouzská zpěvačka Céline Dessepiaque.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: Thơ thần đầu ngõ cuối chiều, hỏi anh đã lấy được tình bao nhiêu? Tơ lòng duyên sợ trăng treo, hỏi thăm chị Hằng thấy ai leo trèo. Bạn có đang tương tư về ai đó, hay ngày đêm nhung nhớ về? Rầm Radio xin gửi đến quý bạn đang yêu một nhạc phẩm mộc mạc và sầu lắng. Nhạc phẩm mang tên Trăng Rầm do Bụng Mỡ sáng tác và thể hiện. Xin mời quý bạn cùng lắng nghe.

Tak tohle byly Buma, vietnamská indie kapela, která kombinuje tradiční vietnamský folk s prvky akustického indie. V Vietnamu ještě chvilku zůstaneme a teď si pustíme kapelu Quack.

Tak tohle byla altfolková kapela z Vietnamu. Ta říká Quack. Kombinace tradičního folku s vokalistou z Tajvanu a Japonska. A teď už Nick Leon z Illuminus. Skladba Ghost Orchid.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském frizante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, který jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoice, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
8: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byla slovenská kapela Billy Barman se skladbou Vína z Teska. A teď už nikdo jiný než dánský alias Ronenfeld se skladbou No One Else.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Reklama Rádia 1.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
8: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Tak to byli britští Bar Italia. A teď už Lorea Semevala Cabeza.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
3: Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Tak tohle byla španělská dvojice Rusovský a Ralfičo se společnou skladbou Baby Romeo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
3: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
2: Co se blíží?
3: Aukce se blíží.
2: Jo, akce. Ale jaká akce?
3: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
2: Arthouse Hejtmánek.
3: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
2: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: Pika, pika!
8: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
9: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
11: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byla skladba Göteborg od švédského zpěváka a producenta West Ivara. Teď máme 8. hodinu, klasické rapové okénko, Scorcher Cast 8 a jejich skladba Road.

0: plans.
1: Tak tohle byl rapper Nory se skladbou Hello High, který letos bude k vidění třeba na Transformě, takže v létě v Táboře. A teď už další britský interpret, Jim Legacy.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše téma. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

Tak jo, máme 8 hodin 15 minut. U mikrofonu zdraví Ankytran. A teď si zahrajeme skladbu Dunja od zpěvačky z Berlína, která se říká

Zkouší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch. 1, 2, 3, 4.

0: Reklama Rádia 1.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
7: Pika, pika!
8: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
9: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
10: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
11: Reklama na Radio 1.

0: generální partner Innogy, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.
9: Tak máme 8 hodin 56 minut a já se s váma rozloučím s poslední skladbou, a to konkrétně Power od atlantského rapera, který si říká Young Thug. Dnes bude venku až 30 stupňů, tak nezapomeňte dodržovat pitný režim a přeji vám krásný, hezký den. If each

Máme 9 hodin a 7 minut, úterý 26. května a od mikrofonu Rády na vás zdraví a hezký den vám přeje Klára Vuková. Nám pomalu doznívá nová, vlastně novinka na labelu North Quarter, která vyšla v polovině května, Lensman a Red Eyes, skladba Heart is so heavy, featuring Pindy a Natasha Kanga. No a za malou chviličku se podíváme za Inmostem, který se před 14 dny představil v Praze. Budeme si hrát skladbu Frail, ve kterému by pomohl také Askel, nebo jim a LR. Ještě featuring Jenas. No a během dopoledne budeme především hrát, pak také budeme jednou soutěžit. No a čeká nás také kulturní servis. Tak ještě jednou hezké ráno a hlavně příjemný poslech.

0: jedno.
1: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
2: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
7: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
8: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
7: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Reklama na Radio 1.

9 hodin a 21 minut nám na rádiu nám dozněla Arlo Parks společně se Samfou, skladba Senses, no a tohle to už je Kýlela, skladba Idea One.

Máme 9 hodin a 31 minut, ještě se pořád pohybujeme na domácí scéně. Pouštěli jsme si Kubátka a jeho aktuální skladbu If I Fall. Pak to byl Kairos Kid a skladba Give Up, no a teď už jsou to slovenští folk rap a skladba Nebo.

Hitparáda Rádia 1. Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation. A jukněte také na epický videoklip k této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Krátce před 10. hodinou nám na Rádiu 1 dozněli Boy Harsher. Hráli jsme si ukázku z desky The Runner, která vyšla v roce 2022, konkrétně to byla skladba Give Me a Reason. Ještě předtím to byly domácí Cosmetic Institute a konference. No a teď už se nám rozezněl Illow a skladba Night.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
2: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Reklama na Radio 1.

Kulturni servis. Na rádiu 1 nám před malou chvílí dozněl Carmichael, hráli jsme si skladbu Primrose in Bloom, no a teď už je na řadě kulturní servis pro dnešní den, to znamená úterý 26. května. Podíváme se na galerie. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. A toto galerie v Uhelném mlýně, Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Mölzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veltržní palác NGP 230 let. DOX Jiří Petr Bok, Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, Rock Café Jiří 231, Climate Revolution, Muzeum Montanelli, Who, Why, Kaštan scéna Unijazzu Marcel Bárta a Meotary a kresby z cest, Kunsthalle Praha William Kentridge, The Battle Between Yes and No, čítárna Unijazz svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu, Moravská galerie Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha Štrety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová a rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země za sluncem. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie C12, Fashion Grain. Trafogalerie, Lucie Rosická, Laundromat, program Projemné zacházení. Vila Pele, Andrej Důbravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borchor Schlurins a Spectre in the Wedge. A pokračujeme ještě galeriemi. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy, Novoměstská radnice Elegance, Terezianské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo, Nová budova Národního muzea od 16:30, komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Martinem Divíškem, Galerie etc. Art Petr Kalmus a Prvý živý svatý, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers One Delay Spring, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka a Nekonkrétní obrazy konkrétního světa, Artium Borislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti, Osmička Humboldt Present Perfect, Otisky času současné keramice, no a Kemp Centrum architektury a městského plánování, Stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Na Rádiu 1 vás dneska čeká od 6 hodin pořad Estero, od 7 poté CD Nonstop. Dneska v premiéře budeme pouštět desku Soundtrack od kapely Úprák. Od 8 hodin poté hitpráda české a slovenské hudby Velká sedma, od 10 Rádiu 1 On Stage. Dneska záznam koncertu Člověk krve z roku 2021. Všechny informace také na www.radio1.cz. No a my už se za chviličku podíváme za rajem a budeme si hrát s kapelou Close Your Mouth.

0: Reklama Rádia 1.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
5: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza, Orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
9: Reklama na Radio 1.

Krátce před půl jedenáctou nám na rádiu 1 doznívá šesté místo v hitparádě Rádia 1 a sice Kurt Weill s kapelou Chance to Bleed, která vyšla na EPčku Chance to Bleed letošním, a my se za malou chviličku už podíváme za projektem Decker. Budeme si hrát skladbu, která vyšla na začátku letošního května. Má název Afraid to Die.

0: Máme krátce po půl jedenácté, na Rádio 1 nám dozněl Decker, no a teď už je na řadě první dopolední soutěž. Galerie hlavního města Prahy uvádí výstavu Expanze, která představuje výběr toho nejlepšího, co se za posledních 13 let pořídilo do sbírek galerie. Za zmíněné období totiž Galerie hlavního města Prahy nakoupila téměř 2400 uměleckých děl. Pokud chcete mít přehled o české umělecké scéně, tak na výstavě můžete nejen objevit nastupující talenty, ale i hlouběji poznat tvorbu dnes již legendárních jmen. K vidění v GHMP knihovna na Mariánském náměstí do 30. srpna. No a my hrajeme o GHMP member kartu s ročním neomezeným vstupem do všech budov Galerie hlavního města Prahy. Získajte nebo tak, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na otázku, kterou za chviličku prozradím do našeho studia. Telefonní číslo do studia je 210-323-919. A otázka zní takto, kolik děl Galerie hlavního města Prahy pořídila do sbírky za posledních 13 let. Buď je to za A téměř 500, nebo za B téměř 1800, anebo za C téměř 2400. Ještě jednou zopakuji, kolik děl Galerie hlavního města Prahy pořídila do sbírky za posledních 13 let. Buď za A téměř 500, za B téměř 1800, anebo za C téměř 2004. Pokud víte, tak volejte na 210-323-919. A já už bych měla mít na telefonu prvního volajícího, tak zkusíme. Haló, haló, slyšíme se? Rádio 1.
1: Ano, slyšíme. Ahoj, Klárko, Kamil.
0: Ahoj.
1: Prosím tě, je to přesně 2366 děl, to znamená, že je správně.
0: Je to tak, jsi to někde našel.
1: Ano.
0: Výborně, tak moc gratuluju, Kamile, stáváš se výhercem karty s ročním neomezeným vstupem do všech budov Galerie hlavního města Prahy. Myslím, že super cena. Vydrž mi chviličku na telefonu, domluvíme se na předání. Díky.

0: Rádia 1.
1: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Reklama na Radio 1.

Přesně v 11 hodin nám na Rádio 1 doznívá Baxter Dury a my si hrajeme skladbu Return of the Sharp Heads a já připomínám, že právě Baxter Dury se představí, on už je to vlastně zanedlouho, 8. června v pražském klubu Roxy. No a teď už se nám rozezněla dvojice Nuage a Pale, hrajeme si jejich únorovou skladbu Tracing.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 26. května uslyšíte záznam vystoupení Jana Senfta, českého písničkáře vystupujícího pod jménem Člověk krve, které proběhlo roku 2021 v rámci festivalu Vivat Villa.
2: A jsou paneli v řadě, no jo, ve starým sádě, no jo.
1: Rádio 1 On Stage s Člověkem krve. V úterý 26. května od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženia, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
6: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
8: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
7: Farma Vraňany, vaše zdravé jídlo.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up comedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
12: Reklama na Radio 1.
13: Ah.

krátce po půl dvanácté nám na Rádiu 1 doznívá Jorge Smith. Hráli jsme si aktuální skladbu With You, no a za malou chvilku, nebo už právě teď se nám rozeznívá Tyler, The Creator. Hrajeme si skladbu I'll Take Care of You.

Na Radio 1 nám dozněl Tyler, the Creator, skladba I'll Take Care of You, no a teď už se nám rozeznívá projekt Accuratide. Hrajeme si skladbu Head First v remixu od Popa.

Kulturni servis. Na Rádiu 1 nám práve v túto chvíli doznel Accuratide. Hrali sme si skladbu Head First v remixu od Bopa, no a je také čas na druhou časť kulturního servisu pro dnešní den, to znamená úterý 26. května. Začneme u koncertu v Rock Café dneska od 8 hodin Glasswool a jako host George. Zachspap v Plzni od 8 hodin Hybaj. Klubovna Povaleč od 7:30 Rozum do kapsy a Banána Split a jeho moralisté. Cargo Gallery od 8 hodin z Hanulka. Lucerna Music Bar od 8 hodin Blue October. Klub 007 na Strahově od 7 hodin Lisa Eihle a Audio Attaché. No a Jazz Dog od 9 hodin Camoro Bis, Basili Gypsy Band a Marius Preda. Co nabízejí kina v Edison Film Hubu dneska od 7 hodin Pan nikdo proti Putinovi. Kino pilotů od 8:30 Ďábel nosí Prádu 2 od 20 hodin 50 minut Drobná nehoda. Kino 35 od 17:30 Architekt od 8 Drama. Bio oko od 8:30 Panel Story anebo Aneb, jak se rodí sídlištěm. Kino Přítomnost od 5 hodin Ještě nejsem, kým chci být. No a kino Dlabačov od 6 hodin Riefenstahl od 8 hodin Noc na zemi. Pozvu vás také do divadla. V divadle v Celetné dneska od 7:30 Dámská čtyřhra. Divadlo X10 od 7:30 Kniha krve. Divadlo v Dlouhé od 7 hodin Mistr a Markétka. Ve Švandově divadle od 7 hodin Na první pohled. Divadlo komedie od 7:30 Lenka Wagnerová a Company Your Cause My Shadow. Divadlo Minor od 5:30 O veliké řepě. Divadlo Ponec od 7 hodin Host. Jatka 78 od 7:30 Senses. Divadlo Pod Palmovkou od 7 hodin Noc zlomených nechtů. A ještě také Palác Akropolis od 7 hodin Divadlo Nie, bratři a sestry a Studio hrdinů od 8 hodin Scene Out. Máme také několik pozvánek v rubrice Ostatní čítá na Unijazz dneska od 7 hodin Rádio 1 na blízko, číslo 14 dneska s Tadeášem Hágrem od Doxu od 7 hodin Poeziomat, Kuliverovi a nepčtení o vzducholodích. Loď tajemství dneska od 7 hodin Slam Poetry Power to the People, no a umělecko průmyslové muzeum v Praze od 6 hodin přednáška. Chaty a útulny klubu československých turistů 1918 až 1938. Na Rádiu 1 dneska od 6 hodin Estero, od 7 hodin CD Nonstop, dneska v premiéře s novou deskou Úpra, která má název Soundtrack. Od 8 hodin Hitparáda Velká 7, od 10 Rádiu 1 On Stage, dneska záznam koncertu Člověk krve z roku 2021. Všechny informace také na www.radio1.cz. No a my už se za malou chviličku podíváme za Viridity a Acris a skladbu Golden Skies.

11 hodin a 50 minut nám na Rádiu 1 doznívá Sola, hrajeme si Time v remixu od Newtona a ještě malou chvilku zůstaneme na labelu Hospital, kde se tahle skladba na začátku března objevila a sice podíváme se za Logisticsem a Charlotte X, budeme si hrát skladbu Composure, no a to zároveň také bude poslední skladba, kterou vám dneska nabídne Klára Vlková. Já se budu těšit na slyšenou, doufám, že zase za 14 dní, no a vy si užijte hezké odpoledne s Rem, také s Joskou, mějte se moc hezky. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobodylisten, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Rodinný den na výstavišti.
7: To je odpoledne plné zábavy,
8: hudby,
7: sportu
8: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
7: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
8: Čekají vás workshopy,
7: sportovní aktivity,
8: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
7: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
8: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
7: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
10: Reklama na Rádio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

Krásné úterní poledne ze studia Rádia 1 při Hra u Palury. 6 minut po 12. Jsme odstartovali moji odpolední tříhodinovku. Hudebnicí z Velké Británie, která byla spjata s labelem PC Music, Hayden Dunham alias Hyde. A nové album z minulého týdne Hold On To Me Infinity a ukázka Makeover. Tohle už je Kanaďan Eve Jarvis, který rozmezí několika let žánrově hodně ukročil stranou, začínal jako takový folkový kolážista s abstraktními písněmi a teď posledních měsících a možná i roce se přehoupil do toho klubovějšího soundu, tohle tak trošku možná až doslovná podsta Princovi v novém singlu Beast

No a po americké kapele Muna skladbě Runner's High tu máme čerstvý debutový single švédské hudebnice, která se říká Murex. Skladba s názvem Massacre.

0: without and you find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your time from its end.
1: Reklama Rádia 1.
2: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 doznívá nový single rapera Vince Staplese White Flag s poutavým videoklipem. Je to předzvěst nového alba, které vyjde z nějaké dva týdny. Cry Baby. Patrně politicky ledená záležitost. Teď už ukázka z poznání, řekněme, experimentálnější horanku hudebního. Konkrétně se jedná o Wendy Eisenberg, poměrně skloňované jméno na současné alternativnější hudební scéně Spojených států, a spolu s ní More Ease vydali EPčko Icarus in Training a tohle je ukázka Suffer Less, jinak More Ease také nedávno vystoupila v Praze.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: No a my si představíme jednu z účinkujících holandskou umělkyni s kurdskými předky, Meral Polat, která se svým triem zahraje v rámci koncertu v souvislosti tedy s festivalem Respekt. Jehož rámci, nebo respektive v rámci kulturního léta, můžete po celý tento týden soutěžit také o dvě vstupenky. Tohle je skladba Ken Meral Polat.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, před námi je soutěž, která se týká festivalu Meziploty, o kterém si také budeme dnes okolo 14. hodiny povídat s ředitelem festivalu Robertem Kozlerem a kapelou Midi Lidi, co by jednou z vystupujících. Navštivte festival Meziploty, který se koná 30. a 31. května v areálu psychiatrické nemocnice Bohnice. Vystoupí například Lucie, Divoký byl, No Name, Xindle X, Berenika Kohutová, Pem Rabbit, Midi Lidi, Michal Hrůza, Kateřina, Marie Tichá, Děda, Mládek Illegal Band, Kašpárek v rohlíku, který nám hraje v Odkresu, anebo komici z show Na stojáka Underground Comedy. 4 volné vstupenky na celý dvoudenní festival Meziploty získá ten, kdo se dovolá na telefon 210-323-919 se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Ve který den festivalu Meziploty 2026 vystoupí zpěvačka Berenika Kohoutová? Volat můžete teď.

0: Tady Rao, Radio 1, haló.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Ahoj Aleši. Tak slyšel jsi soutěžní otázku?
1: Jo, tak ona vystoupí v neděli 31.
0: Je to tak, 31. května v neděli vystoupí v rámci festivalu Meziploty i Berenika Kohoutová. Ti gratuluju, 4 stupenky jsou tvoje.
1: Super, díky.
0: Tak doufám, že si uděláš čas a ještě mi vydrž na drátě.
1: Super.
0: Měj se, ahoj.
1: Tak taky ahoj.

Tolik norští Smerts, The Room You Describe, z čerstvého EPčka Easy. Smerts jsou jedněmi z ohlášených účinkujících na festivalu Metronom. Ještě předtím to byla dvojice ze Spojených států Beauty's Confusion, starší věc, zhruba 15 let nazpátek, z desky Breath In, skladba Windmills. No a tohle je rapper Blady, čerstvé album z minulého týdne, tohle chlapíka vlastním jménem Benjamin Reichwald. Vyšlo tedy pod názvem Silver Surfer minulý pátek a vyskytuje se na něm ve skladbě Fox and Burke, zajímavý host, legendární britská kapela Current 93, respektive pokud se nepletu, už dnes jednočlenný projekt. Tady je výsledek.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
5: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
6: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
10: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
11: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
10: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata, fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
12: Reklama na Radio 1.

Nemohl jsem dneska vynechat ukázku z nedávno vydané kompilace retrospektivní dvojice z Michiganu, která patří mezi přední představitele tehdejší, tedy řekněme tak 15 let nazpět, škatulky hudební Witch House, Jack Donahoe a John Holland, tedy Salem. Kompilace má název Red Dragon, celkem čítá 31 skladeb nevydaných archivních, včetně téhleté Every Mother's Son. No a před kulturním servisem ještě stihneme další slovenskou ukázku. Podání producenta Blame Your Jeans z Bratislavy, květnový single Desire Paths.

Tak, nejvyšší čas na kulturní servis, 4 minuty po 13. hodině. Se podíváme na pozvánky do galerií a také informace o programu Rádia 1 pro dnešní den, tedy úterý 26. května 2026. Svátek slaví Filip, takže všechno nejlepší. A teď už ty galerie. Galerie umění Karlovy Vary. Výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. Artoto galerie v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kincel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. Další pozvánka směřuje do DOXu na výstavu Jiřího Petrboka, Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rock Café Jiří 231, Climate Revolution, muzeum Montanelli a výstava Who, Why, Kaštance na Unijazzu, Marcel Barta, Meotary a kresby z cest. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, výstava Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Josefa Sudka, jo, to už jsem četl, dále Galerie Benedikta, Rita v Lounech, pozvánka na výstavu Adrieny Šimotové, rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, výstava Západ země ze slunce. Chvalský zámek a pozvánka na výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie C12, Fashion Grain, Trafogalerie, Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení. Vila Pelé, Andrej Důbravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Versus Lorenz, Spectre in the Wedge. Galerie Panská jedna v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Novoměstská radnice, Elegance. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Nová budova Národního muzea. V 16.30 tam začne komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Martinem Tivíškem. Galerie Etc. Art Petr Kalmus, první živý svatý. K Pragovka galerie pozvánka na výstavu Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. A konečně KEMP, tedy Centrum architektury a městského plánování a pozvánka na výstavu Stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Na Rádiu 1 v 18 hodin pořad Estereo, v 19 CD Nonstop. Dnes si exkluzivně pouštíme v premiéře nové album kapely Úprák Soundtrack. Ve 20 hodin premiéra československé parády Velká sedma a ve 22 pak pořad Radio One on Stage, tentokrát se záznamem koncertu Člověka krve z roku 2021. Tolik kulturní servis.

Tolik Ria Mahiš alias Quiet Light, ukázka z čerstvé desky této hudebnice z Texasu, Blue Angel Sparkling Silver 2 a skladba Post Internet Fame. Na tohle je brooklynská dvojice Beacon s novým singlem Cinder, přezvěst nové desky, která vyjde v srpnu, How Dry a Cinder.

německé tech houseové duo Tief Schwarz vydalo před nějakými 10-11 lety desku Eat Books, no a ve skladbě Damage si zahostovala Tracy Thorn s Everything But The Girl. Teď se jedna čerstvá novinka v podání také německého DJ Koceho. Hypnotická záležitost, skladba Spiralen z chystaného červnového EPčka téhož názvu.

0: CD Nonstop.
1: Domácí elektronicko-akustická skupina U Prague vznikla na počátku milénia v Praze. Jejich zcela nové čtvrté album Soundtrack uslyšíte v premiéře na Rádiu 1 v souvislosti s jejich zítřejším vystoupením v Paláci Akropolis. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

od vydání slavné desky Maxinkvy už uplynulo více než 30 let. Triky je ovšem stále na scéně, stále aktivní. Na červenec si pro nás chystá už svoji 15. studiovou desku Different When It's Silent na vlastním labelu False Idols. Tady to je další single z ní, skladba Because I Don't Know, na které hostuje Mitch Sanders. Další vokalista z Bristolu. No a následovat bude trojice z Londýna, Mary in the Junkyard, s novinkou New Muscles.

uvedená věc. New Muscles od Mary in the Junkyard. Ještě jsem zapomenul dodat k předchozímu Trikymu, že si ho můžete vychutnat i naživo. Vystoupí 7. června v Meat Factory.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Bay Pelen a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz.

0: A sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
3: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: Lorenzo, proč bučí?
1: Odek se mi vypnul to rádio jedna.
0: No to jsi neměl, když bude furt bučet.
1: Tak, málo dojí, ne?

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation a jukněte také na epický videoklip k této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Kapela Liao je projektem ze Samoy v čele s kytaristem Davidem Afizem. A tohle je čerstvý single Lalelei, zpívaný v rodném jazyce Samoa z chystaného alba, které by mělo být Co nevidět. 13th Floor, tak se bude jmenovat. No a teď už jazzová formace ze Spojených států, další novinka. Kapela z Chicaga Blue Earth Sound a single Japanese Green z chystaného alba, které vyjde v půlce června. Nebo respektive EPčka The St. Louis Sessions. No a za malou chvilku nás čeká také rozhovor o festivalu Meziploty.

0: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Reklama na Radio 1.

0: Dvě minuty po 14. hodině na Rádiu 1 doznívá Král půjček, skladba v podání kapely Midi Lidi. Nehrajeme si ji náhodou. Midi Lidi jsou jedními z účinkujících, nebo budou respektive nadcházejícího ročníku festivalu Meziploty, který se kvapem blíží už 30. a 31. května, to znamená tenhle ten víkend. Se mnou ve studiu už sedí ředitel festivalu Robert Kozler. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A spolu s ním za kapelu Midi Lidi Petr Marek.
2: Dobrý den.
0: Tak možná bychom na úvod, i když asi posluchači jsou za tu dobu, za ta léta, vlastně už je to přes 35 let, je to možné?
1: Obecná, já jsem to počítal, je to 34 let od roku 1992, kdy festival vznik.
0: Tak možná jenom tak jako ve stručnosti si připomenout možná tu genezi toho festivalu, ten prvotní nějaký podnět, protože asi tehdy doba byla v určitém ohledu zcela jedná, co se týká nějakých předsudků vůči mentálním nemocem, duševním chorobám a tak podobně.
1: Mám odpovídat, jo?
0: No, to správně.
1: Tak byla jiná, no. Já bych řekl, že byla jako v něčem daleko hezčí, než je ta současná doba. Proto vlastně vůbec ten projekt šlo založit. Mm-hmm. Protože teď si nedovedu představit, přes co všechno bych se vydával, kdybych vlastně se měl cokoliv dělat, jo, v této zemi. A to je trochu jako, myslím si, že žijeme v takovém jako mírně nehostinném prostředí teď. A tehdy naopak jako všechny ty hranice, to už jsem jako doskrát jako vyprávěl, tuhle tu story, jo, jako okolo nás padaly, že jo. A hlavně tady byl jako takovej velký, jak je předpověď počasí, jo, bude frontální něco a tak dál, tak já bych řekl, že tehdy jako byla vítr naprostýho idealismu. A to mě vyhovovalo.
0: Takže vedle celé řady dalších jako ambiciozních nebo zajímavých projektů vznikly i Meziploty, které se tedy pravidelně konají v areálu psychiatrické nemocnice Bohnice. Ten festival se za ty roky hodně, řekněme, rozrostl po té organizační stránce i po rozsahu těch vystupujících. Jaké to vlastně, co se týká nějakých statistik nebo toho srovnání?
1: Jo, no tak statistiku mám tak v hlavě, se přiznám. A v začátku vlastně to bylo vůbec o tom, jako nějak otevřít ten prostor tý léčebny Bohnický, protože panovaly takový obavy, že to je vlastně skoro věznice, jo. V té veřejnosti, nikdo nevěděl, kdo se tam schovává, jako jaký to je vlastně vůbec prostředí, jestli je pohostinný nebo nehostinný. No a my jsme vlastně takhle jako otevřeli, tedy nejenom my, byl to i Uniches s Babým létem, vlastně ty brány té nemocnice, no a vstoupil tam jako trochu zdravej život, ale ne moc, jo. To znamená, že my jsme se snažili asi 4 roky a pak po těch 5 letech zhruba vlastně na Meziploty dorazilo přes jako asi okolo 10 000 lidí a tehdy teda jako v roce 96 zhruba vlastně se jako povedlo ten projekt nastartovat jako k široký veřejnosti. Což teď jako zase po covidu jsme měli vážný problémy finanční, protože došlo k totálnímu odlivu partnerů a vůbec všeho, takže jsme zase ten projekt znova stavěli jako po těch 30 letech úplně od nuly a díky podpoře pana prezidenta a vlastně našim patronům Václavu Marhalovi, Vilmě Cibulkový, Jitce Čvančarový se povedlo vlastně ten projekt dát dohromady, takže už letos vlastně to byly zase ty desítky tisíc návštěvníků, 10 scén, letos to bude podobný. A když řeknu program, tak já jsem strašně rád, že tady jako se mnou je zástupce Midi Lidi, protože hráli jenom jednou za těch 34 let na festivalu Meziploty a tentokrát to bude podruhý. Zrovna tak tohle to samý se týká Lucie a Kateřiny Marie Tichý a já nevím dalších jiných part. Já nesrovnávám, jak bych to řekl, jako že jenom nezávislá scéna, jako je to pravý ořechový, pro mě je pravý to ořechový, cokoliv, co si myslím, že jako za něco aspoň trochu stojí. Takže jsem rád, že jsem teda takhle v Rádiu 1 a asi bych nechal teď slovo vlastně Midi Lidi.
0: No tak jo, já myslím, že to spojení vlastně s festivalem Meziploty, že se i trošku nabízí, co se týká vaší tvorby,
2: jo.
0: Trošku vystupuje z normy, řekněme, po té textařské stránce minimálně. Takže mě to takhle za sebe zapadá, ale tak můj dotaz zní vlastně, proč teprve podruhé teď?
2: Já myslím, že se to nějak jako někdy jako to úplně prakticky nesešlo termínově typuju, jako, protože my tam hráváme rádi a já jsem tam hrál i s divadly svými různými, z Vosto 5, myslím, že s dekadentním divadlem Beruška dokonce, možná že s rádiem Ivo, nejsem si tím jist, ale hráli jsme s několika divadly tam a prostě tam je hezky, tam jako je příjemné. I to, že to je bezalkoholový festival, je vlastně docela super.
0: No, ta atmosféra.
2: Z logických důvodů.
0: Atmosféru je rozhodně festival vyhlášený, to je velmi specifická, přátelská. Já si teda ještě zeptám ohledně Mini lidí, tam byl určitý teďka v posledních dvou, třech letech takový, řekněme, tvůrčí úklon. Asi jste se věnovali dalším projektům, protože vím, že členové Mini lidi jsou hodně zaneprázdnění i v dalších kulturních, řekněme, nebo uměleckých aktivitách. Takže zdá se, že teď zase se vracíte po další době?
2: No, náš tvůrčí útlum spočívá v tom, že vyrábíme desku. To znamená, že proto nikde nekoncertovali jsme docela jako delší dobu, abychom se mohli na to soustředit. A teď je k dispozici v našich demech a domácích mixérnách strašná spousta dobrých písní, nových, díky tomu. Takže tvůrčí útlum je trošku jako navenek,
0: ale
2: vevnitř to vře.
0: Tak to je dobrá zpráva. My jsme si tady vlastně pouštili, to byla poslední vlastně dvě desky, které jste vydali někdy před 4 roky. Vlastně
2: byla to dokonce dvě dvojalba, takže dvě náš tvůrčí útlum vždycky znamená, že pak přijdeme třeba s trojalbem, nebo tak.
0: Takže už je nějaká představa, alespoň o tom objemu té hudby, která vyjde, nebo která tady se chystá.
2: Dnes jsem přemýšlel o třech vinylech, ale to neví ani kapela, takže to jenom trošku kecám. Ne, to je trošku jako legrační samozřejmě. Objem hudby je velký v tuhle chvíli, ale to nemluvím o kvalitě. Ta je taky velká, ale musíme vybrat tu nejlepší.
0: Tak to se rozumí. Každopádně vy také letos vyrážíte na nějakou další tour, právě po té odmlce, i co se týká vystupování. Meziploty teda není jediná štace.
2: Jo, my jako průběžně jsme vystupovali i tak, ale po jara jsme si zakázali tak trošku, abychom měli čas na tu desku. A o tom turné neumím říct nic konkrétního, protože nemám paměť. Ale hrajeme na spoustě perfektních míst, včetně malých. My hrajeme rádi třeba někde nějaké v Stodole, třeba v Chotěmicích ve Stodole nebo v různých takových jako místech. Kromě jako velkých festivalů to má své zase specifické krásy. Dokonce v jedné příští Stodole se chystáme nahrát s publikem, které to ještě neví, kus naší písně, aby se v něm zaúčinkovali.
0: A když tak, kdyby třeba posluchači se zajímali blíže o ty jednotlivé zastávky, tak asi naše Lvovky jsou poměrně dobrý zdroj informací. Já jsem tam teda ještě narazil, to mě zaujalo. Vy jste před nějakým rokem vlastně dali k dispozici veškerou svoji diskografii, jako volně ke stažení, je to tak?
2: To my jsme dávali vždycky.
0: Bylo jako to vždycky.
2: Od jakživa jsme to dávali na už neexistující Ulož to a podobné věci v co nejlepší kvalitě, aby si to lidi mohli stahovat zároveň, protože si myslíme, že kdo chce za hudbu platit, ať za ní platí, a kdo nechce, ať za ní neplatí.
0: Mě právě jako zaujalo, že tam vlastně byl přímo odkaz na nějaký 3-gigový torrent vlastně celé.
2: Jo, no tam je, to se jmenuje kompletní diskografie Mini lidí, teď je na archive.org a tam si stáhnete asi 20x víc toho, než na těch deskách, protože my jsme toho udělali ještě spoustu, kromě toho různých soundtracků a různých dalších jako remixů a tak, a ty na deskách samozřejmě nejsou ani na Spotifyích a podobných, tak ty se tam dají. Ale mám jeden dobrý oslý můstek zase k meziplotům, abychom se k ním vrátili, protože jsem si uvědomil, že Já jsem poprvé před 2 lety začal chodit na terapii osobní. Zjistil jsem, že to prostě potřebuju. A jinak jsem jako vlekle zjišťoval v průběhu celého života, že málo kdo mezi námi jako je mozkově normální a dá se říct prostě, že by jako byl v pohodě. A že myslím, že každý máme něco, co prostě se dá více či méně označit za jako nějaký jako dysfunkci, odchylku nebo nějaký prostě průser mozkovej. A někdo ho má prostě jenom větší a proto je prostě v Bohnicích. A dokonce už na desce zpívám i slovo terapie. Nové desce.
0: Dobrá, tak se ještě možná vrátíme trošku k tomu festivalu.
2: Že jo?
0: Ještě jsme asi nezmínili, protože to není samozřejmě jenom čistě hudební záležitost, jsou tam i nějaké doprovodné akce, tak možná pojďme ještě posluchačům přiblížit trošku, co je čeká tenhle víkend.
1: Tak je to tenhle víkend, od 12 hodin je dobrý, jako už do nemocnice Bohnice na Meziploty přicházet. když už jsem tady kvůli tomu, že jo, tak tady budu mluvit o festivalu, tak je tam 10 scén, jo, já jsem tady jako rád za midi lidi, Vanuatu vystoupí Kašpárek v rohlíku, jako pro rodiče a hlavně děti, tam je jako výborná atmosféra u nich, jo. Tam zase jako 2000 dětí, prostě co čekají tu svoji superstar.
2: To jsem chtěl vlastně říct, že ten festival je perfektní pro rodiny s dětmi přes odpoledne, tam vždycky vidíte spokojené děti.
1: No, je to prostě tak, je to vlastně multigenerační, multižánrová akce. Já zmíním i takový party, jako je Marpo, jo, Kateřina Marie Tichá, to si myslím, že na Rádiu 1 by mohlo zaujmout a vynikající jsou Poletíme. Doufám, že je lidi znají, protože na to já se těším. To je závan pozitivní energie a ještě skvělý texty a právě je to i hodně o duševním zdraví. Ale dostáváme se k ikoně divadelní o 105, která letos vystoupí na a má právě s midi lidi jako trochu co dočinění.
2: Já jsem tam s nimi také hrál na Meziplotech a velmi jsem pokazil představení tehdy, si pamatuju.
1: No tak ale jo. Máme skvělý záznam vlastně jako na video a pak je tam Nastojáka, co je dobrý, je taky divadlo na druhém tahu, protože věnujeme i program Nedožitým 90 nám Václava Havla. A výborná zpráva je, že festival navštíví prezident republiky Petr Pavel a bývalá prezidentka Slovenské republiky paní Čaputová. Já jim tímto fakt jako děkuju a doufejme, že bude hezky, zatím se to tak vyvíjí. A protože já myslím, že můžu ale i zmínit, že třeba vystoupí legenda legend Lucie. To jako není nic proti ničemu. A ten program je fakt jako tak našlapanej, že já tady zas nechci upozaďovat midi lidi, protože já jsem strašně rád, že vlastně se nám povedlo, že letos vystoupíte. A moc se na to těším, protože lidi se nás ptali už asi 5 let, jo, kdy už budou midi lidi, jako, kdy už budou, no a teď budou teda.
3: A do toho ta Lucie. A ještě Lucie.
1: A ještě
3: tam teda.
1: Lucie, takže to je jako dokonalá směs.
0: Výborně, tak jestli jsme zmínili to podstatné, tak já vám asi poděkuji za návštěvu a důležité informace, ať už o festivalu Meziploty nebo zákulisí vzniku nové desky Midi lidí. Určitě se těšíme na nový materiál. Takže díky moc Petru Markovi a také řediteli festivalu Robertu Kozlerovi. Díky moc.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou, hezký den.

dubem šmrcnutá skladba Don't Wanna Dance kapely Automatic v Mario C mixu, což bylo vlastně originální verze skladby, která se nakonec neodsla na posledním releaseu oficiálním téhle kapely. Až teď vyšla na jejich bandcampu. Teď jedna zase starší věc z roku 2016. Saša Jan Rezí a z EPčka All My Dreams si pouštíme skladbu Thinking Too Loud.

0: Reklama Rádia 1.
1: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum. CZ.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Reklama na Rádio 1.
9: Ah,

drumpopová umělkyně z New Yorku sedí a skladba Shelter z čerstvého alba Better Angels. Tuhle tu věc už teď střídá projekt od Beholder, za kterým stojí švýcarská umělkyně z Curychu, jejíž jméno teď nejsem schopný dohledat. Každopádně doporučuji k poslechu desku z minulého týdne Honest Work. Tady to je ukázka Second Beer.

Tak už jsem to dohledal. Daniela Weinmann je hudebnice, která stojí za svým uměleckým pseudonymem Odd Beholder. Teď už Charlie XCX, která evidentně si zase něco chystá na letošek po Brad Summer z loňského roku. Tady to je už tuším druhý single SS26.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 26. května uslyšíte záznam vystoupení Jana Senfta, českého písničkáře vystupujícího pod jménem Člověk krve, které proběhlo roku 2021 v rámci festivalu Vivat Villa.
2: A jsou panely v řadě, no jo, ve starým sádě, no jo.
1: Rádio 1 On Stage s Člověkem krve. V úterý 26. května od 22 hodin.
0: Rádio 1.cz.
3: Pojďme teď trošku experimentálněji, třeba s Tyonde Braxtonem, což je zakladající člen metrokové kapely Battles, který bude vydávat letos v srpnu, tuším, svoji druhou solovku z Plate Works. Jinak ten chlapík také třeba koncertoval společně, nebo vystupoval v rámci performance s Fortetem třeba, Timem Hackerem, nebo i Stevenem O'Malleym z Doom metalových Sun. Tady to je ukázka Un FS, Tyonde Braxton na Rádiu 1.

0: experimentální kousek v podání belgického kolektivu Shatterau. Na 1. máje vyšlo album Wir gingen durch leere Stunden a tam byla ukázka Leises Gelande. Máme 14 hodin 40 minut. Čeká nás teď novinka z lisabonské značky Principe, která tady před lety měla takový menší showcase v rámci festivalu Lunch Meet. Producent PT Music bude vydávat už za nějakých 14 dnů EPčko Consumação a tady to je ukázka Nao Acredito.
1: Zvuk jede.
2: Kamera
1: jako jede.
2: 90.9 poprvé.
3: Rádio 1.

No a tohle už je holandský producent a multiinstrumentalista Martin. Skvělý release z předminulého týdne Music for Existing, který určitě doporučuji k poslechu. Tady je ukázka When the Sleeper Wakes. Potom ještě projekt J-Words Lush anebo Laura Mish s novým singlem Soften z chystaného alba Lytic. Tímto už se s vámi loučí Rau Pelury. Díky moc za poslech a budu se těšit příští týden na slyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Mezi ploty! Více!

0: sloty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Telling, Matony a krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Так, можу зріст. Та коза мені, почекайте. Та коза уж мене послуха. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že se stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha, a
1: tak
0: to bude, jo a jo, to
1: jako.
0: Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno. One, two, three.

0: jedno.
1: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském frizante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktorii na jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Krásné odpoledne vám přeje Porajovi. Josef Sedloň dozněl na Manoleta společně s DJ Koce. DJ Koce, Stefan Kozala vydal teďka i svůj solový single, možná si dáme později. Předtím také už Channel Beats, Jose González či Gary Red, moc příjemná věc Golden Gallow, ale také naše domácí Never Soul, která bude křtít tento pátek své nové album, to byla její hitovka z Velké sedmi Naked Water, či také Boards of Canada zněli Multibeat nebo Vegin, či Jacques Green se spoluprácí s Umru, či také MJ Cole s John Glacier, který znáte za už hit parády také Rádia 1, či na úvod She's Green nebo Howdy. No ale teď už jenom tenhle ten kanadský producent a jeho nové EP Distant na značce Anjuna Deep Explorations. Tohle je titulní nahrávka z těch tří, které tam najdete. No opět je vydařený Organic House této londýnské značky. Jejich Sublabel Explorations. Jeno. 15 hodin 52 minut. Příjemný poslech vám přeje. Je zase hodně až do 18. hodiny.

0: Americký producent Blaudis, tentokrát se zpáčkou Tilly na jejich společné příjemné věci You and Them and Missing. Novinka značky Fireworks, teďka také ještě z května. Máme za chviličku, za minutku 16 hodin.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pan Floyx se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helvštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
11: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Reklama na Radio 1.

Ten stále naladění na Rádio 1. Příjemný poslech vám to úterní odpoledne, jako ostatní už téměř 35 let, no více už 35 let. Přejozef se na Toma and James Waterman. To byla tahle krásná věcička s názvem Tidings, jejich schystané desky Leaving Cycles pro značku Starfox Británie. No a my se podíváme za tohle také novinkou od producenta Ford, jehož desky znáte také ze značky Foreign Family Collective projektu Odessa. Ostatně dělali jsme si tady projekt, profil teda intro o tomhletom projektu Ford. Tohle je jeho novinka Sunbeams Down. Já už léka minulý týden na značce Delicious. 16 hodin 7 minut. Kompletní playlist také najdete na stránce Rádio 1.

0: CD Nonstop.
1: Domácí elektronicko-akustická skupina U Prague vznikla na počátku milénia v Praze. Jejich zcela nové čtvrté album Soundtrack uslyšíte v premiéře na Rádiu 1 v souvislosti s jejich zítřejším vystoupením v Paláci Akropolis. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tohle byla slovenská hvězda současného indie soundu Meolau, která ostatně, myslím, že dostala nějaké to ocenění teďka na Radiohead. Každopádně její novinka po albu Kvety, skladba s názvem Spáno, kterou znáte také z Velké sedmi. No a každopádně dnes večer opět bude premiéra tohleté československé hitparády Rádina opět po 20. hodině a dnes tam nasadíme i tuhletu domácí hudebnici Mos Alba, kterou znáte jako členku také dříve kapely Yellow Sisters. Tohle už je Antonia Haka Mos Alba, její novinka Let My Roots. A vy uvidíte naživo, a to na festivalu Artorzo, a to už za zhruba 14 dní a kousek 12. a 13. Artorzo na hradě Krakovec, ona vystoupí 13.

Máme tady pravidelný kulturní servis, tu reprízu v 16 hodin, teďka 17 minut, kde nabídneme koncerty, tančírny, filmy, divadla i ostatní zajímavosti. No a jenom doplním, že dneska mají svátek Filipové, takže všechno nej Filipům. No a začneme jako vždy koncerty Rock Café od 20 hodin dneska hrají kapely Glasswall a jako host kapela George. Klubovně Povaleč dnes 19.30 můžete zjít na kapely Rozum do kapsy, Banana Split a jeho moralisté. Cargo Gallery vás zve na kapelu z Hanulka od 20 hodin. Rovněž od 20 hodin je přichystán koncert Lucerne Music Baru kapely Blue October. V klubu 007 na Strahově dnes 19 hodin vystoupí kapely posléze Lisa, Ejhle, Audio a Taše. No a v Jazz Doku dnes od 21 hodin můžete přijít na festival Camoro, v rámci něhož vystoupí Basili, Gypsy Band a Marius Preda. No a ještě mám nabídku do Plzně, v Zachpad Plzni dnes o 20 hodin Hibai kapela. No a filmy, to už je další nabídka, Edison Film Hub o 19 hodin vás zve na film Pan Nikdo proti Putinovi. Kino Pilotu o 20.30 má na programu Ďábel nosí Pradu 2 a ve 20.50 pak Drobná nehoda. Kino 35 v 17.30 se promítá Architekt, ve 20.00 Drama. Bio Oko přistalo skvělý film Věry Chytilové Panel Story aneb Jak se rodí sídliště, začátek Bio Oko ve 20.30. No a Kino Přítomnost dnes od 17 hodin už vás zve na film Ještě nejsem, kým chci být. No a poslední nabídka je do kina Dlabačov. Od 18 hodin se zde promítá Reifenstahl a ve 20 hodin Noc na zemi. Divadelní představení je nabídka velmi bohatá. Divadlo v Celetné dneska v 19.30 hraje Dámskou čtyřhru. Divadlo X10 vás zve v 19.30 na hru Kniha krve. Mistra Markétka, tak tu můžete zhlédnout od 19 hodin v divadle v Dlouhé. Ve Švandově divadle od 19 hodin dneska představení Na první pohled. Do divadla Komedie můžete zavítat od 7:30 na Lenku Wagnerovou a Company a jejich představení Your Ghost, My Shadows. Do divadla Minor už 16.30, což je za chviličku, můžete zajít také na představení dětské o Velké řepě. No a divadlo Ponec vás zve o 19 hodin na hru Host. Jatka 78 v 19.30 představení Senses. No a poslední nabídka je do divadla Pod Palmovkou. O 19 hodin tam se hraje Noc zlomených nektů. Palác Akropolis, ale také ještě v 19 hodin dneska divadlo Mě, Bratři a sestry. Představení, no a Studio Hrdinu od 20 hodin vás zve na hru Zinout. Tolik dnešní divadlo. S ostatní zajímavostí tady také docela co vybírá. Čítá na Unijazzu od 19 hodin vás zve dneska na Rádio 1 nablízko. Dneska 14. díl Tadeáše Hágra. Tak. A pak je tady také nabídka do Doxu od 19 hodin na Poeziomat v Gulliverově a ne čtení o vzducholodích. Pak je tady Loď tajemství, ta vás zve od 19. hodiny na Slam Poetry a dnes Power to the People téma. No a Umělecko-průmyslové muzeum v Praze od 18 hodin má na programu přednášku Čety a útulny klubu československých turistů, pardon, chaty a útulny klubu československých turistů od 1918 až 1938. Tolik kulturní servis na Rádiu 1, který samozřejmě najdete i na stránkách. Já ještě doplním program, vězte, že dnes to bude také pravidelný vinylový speciál v Stereo od 18 hodin dneska s Martinem Mikulášem. 19 hodin pak už premiéra, chci říct také ano, premiéra dneska zcela nové desky kapely U Prague Soundtrack. Od 20 hodin Velká sedma, také v premiéře Československá hitparáda Rádio 1. A od 22 hodin také Rádio 1 On Stage. Dnes záznam koncertu Člověk krve z roku 2021. No já ještě jsem zapomněl také, že v 17 hodin tady budu mít hosty a bude to právě pražská kapela U Prague, která po delší odmlce nám představí své nové album Soundtrack a zároveň nám nás také pozve na jejich zítřejší křest do Paláce Akropolis. Teď už ale jdeme za muzikou. Příjemný poslech do 18. hodiny vám přeje Josef Sedloň.

Český projekt Moses Ufi Trio se objevil na podzim loni zde na Festival Prague Sounds. Tohle byla ukázka z jejich chystané nového EP Chasing Light, titulní singlík. No a před námi je tohleto norské také duo Divčí Smrc a jejich nový track It's Here z jejich také nedávno vydaného nového EP Easy.

0: jedno.
1: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Reklama na Radio 1.

Vydařená věc Asa 808, ten berlínský producent společně s právě Angličanem Ruston se maká Throwing Snow a jejich novinka Samsara Spirals, parádní věcička, kterou vám tady už pár týdnů hraju. No a tohle je celonové EPčko, které vyšlo projektu francouzsko-britskému Cutface, který znáte také s novinkou Upgrade z hitparády Rád 1. Teď už mají venku celé nové EP s názvem You Never Get The Same Moment Twice. Celkově 5 nahrávek tam najdete na této pětiskobové novince zpátku. A tohle už je ukázka Heavy Water, Cutface.

0: Lucio a Pan African Band z Kap Verd. A s novou formací a aktuálním albem se na festivalu vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí další muzikanti z Mali, Gvineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu nebo Egypta. Rodinný ráz dvojdenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací o festivalu Respekt Festival najdete právě na respektfestival.cz. No a vy můžete dnes vyhrát mimo jiné dvakrát lístek na tento festival, na letošní ročník Respekt Festivalu voucher, dále v hodnotě 500 korun od Rockspring, crossbody tašku od české značky Brasy, pokerové karty a deskovou hru od Pjatnika, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, zapachu odolné ponožky od pod 7 kilo, poukaz na 350 korun od Kava.cz a ergonomickou podložku pod myš od Connected. Takže zatím mám vypnutý telefon, vy si napište telefonní číslo k nám do studia 210 323 919, ještě jednou 210 323 919. No a otázka zní, na Respekt Festivalu nebude chybět legenda zpěvů Dodo Ogoya Nengo. Ta se narodila u pobřeží Viktoriina jezera, ale na území jaké země? Za A Uganda, za B Tanzánie, za C Kenya. Volejte na číslo 210 323 919 a právě tak teďka to činíte, takže mám tady prvního posluchače. Ahoj, slyšíme se, Rádio 1, ahoj. Halo, halo.
1: Slyšíme halo, halo, se. Honza.
0: Ahoj Honzo, takže odkud pochází hvězda Respekt Festivalu Ogoya Nengo? Za A Uganda, za B Tanzánie, za C Kenya. Tak povídej.
1: Tak já myslím, že to je z Tanzánie.
0: Bohužel z Tanzánie není, tak dáme šanci někomu dalšímu. Díky moc.
1: Jo, počkej, z Kenii.
0: Tak, máme tady dalšího posluchače. Ahoj, Josef, Rádio 1. Slyšíme se?
2: Ahoj, tady Kamil.
0: Ahoj, Kamile.
2: Prosím tě, je to Kenia, myslím.
0: Je to Kenia, přesně tak. Takže doufám, že si zaslech, co má povědu ještě o to posledchozího. Každopádně gratuluju k výhře. Ty už jsi asi na Respekt Festivalu byl, takže asi na co se nejvíc těšíš?
2: Jo, ono je to nabitý, akorát to koliduje s Arturzem, takže jako asi tam jenom neděle, no.
0: Jasně, super, tak aspoň to. Každopádně dva lísky a plná taška zajímavých výher je tvá, takže já gratuluju, vydrž mi na drátě domů asi, jak si cenu převezmeš. A já doplním, že my posloucháme Meral Polat, kterou slyšíte také zítra v CD Nonstopu s její loňskou deskou a samozřejmě 13. a 14. července Respekt Festival na Štvanici v Praze.

to byla Meral Polat a tato příjemná věcička Maiden Girl. No ale my se už vydáváme za tímhletím polským hudebníkem Inner Life, který už jsme si tady vyhráli třeba loni. Sympatický Polák Tomáš Špadecky na novince Crush. Špadersky, pardon.

to byla kapela z původně Minska z Bělorusku Soyuz, která už dlouhá léta působí od války v Rusku, vlastně na Ukrajině, v Polsku, ale tohle byla ukázka z jejich poslední desky, právě alba, které dostalo název Krok a vyšlo loni na značce z Londýna Mr. Bongo, kde vydá třeba Kitten Sebastians. Vy uvidíte kapelu Soyuz na Music Infinity poprvé v Praze 24. září a to společně i s kapelou 505, kterou znáte také z Hit Parády Rádia 1. Tak, ale my kam míříme za tohle novým EPčkem od Jordan Rakeje. EP, které vyšlo pod názvem Between Us, teďka začátkem května na značce Fontana a singlík It Never Ends s Femi Coleoso. 16:49, 18 hodin připínám také rozhovor s kapelou U-Prague, která nám představí nový album Space Track, které také

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 26. května uslyšíte záznam vystoupení Jana Senfta, českého písničkáře vystupujícího pod jménem Člověk krve, které proběhlo roku 2021 v rámci festivalu Vivat Villa.
2: A jsou panely v řadě, no jo, ve starým sadě, no jo.
1: Rádio 1 On Stage s Člověkem krve. V úterý 26. května od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Tolik ukázka z nové desky od producenta z Londýna 1-800-GIRLS, jeho debut na značce Epic, albový Love, v ukázce Sometimes, kde jste slyšeli také vokál Pauli Mackie jaká Art School Girlfriend. Na nám se rozeznívá také ukázka z nové desky od Max Coopera, kterého uvidíme také v listopadu zde v Praze na festivalu Prague Sounds v Rugolfinu. Tohle je už z jeho novinky. Hezky feeling is structure, ukázka The Shape of Memory. Max Cooper. Máme za 3 minutky 17 hodin. No a po 17. hodině také plánovaný rozhovor s kapelou U-Prague.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Pika, pika!
6: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
7: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny.

0: Rodíš se v paprscích světla, záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil, čeká na tvoje činy.
1: Tak dozněla nám už kapela je Úprák, jak jsem byl opraven správně. A já už mám ve studiu také milé hosty Dana a Šimona. Ahoj, vítejte na rádiu.
2: Ahoj, děkujeme za pozvání.
1: Po nějaké delší době, co mám pocit?
2: Po 7 letech.
1: Že jo?
2: Ano, ano.
1: Teklo to teda, ještě před covidem, vlastně jste tady byli představit svou poslední desku. Každopádně máte nové album, shodou okolností dneska ho v premiéře představíme také na rádiu 1. Má název Soundtrack, takže to zní tak vtipně, je to psáno track, takže na co to odkazuje tenhle název?
2: No, je to jednak vlastně obecně jako soundtrack, vlastně to vnímáme, že to je odkresová hudba k tomu našemu životu a k tomu našemu poslednímu období, který jsme vlastně zažívali a jak to celý jako vznikalo. A k tomu je to vlastně jasný, že je to ta cesta, protože jsme měli spoustu klacků, nám házel život pod nohy a vlastně tohle to je takový
1: tak
2: soundtrack
1: to
2: k tomu všemu. Ale přesně tak.
1: Abyste se utužili. No každopádně album nový zní fantasticky. My jsme slyšeli single Cockpit, který znají už také posluchači z Velké sedmi. Dnes po 19. hodině uslyší i vaši celou desku. My si určitě z ní něco dáme. A teď už pod náma zní taková instrumentální, pěkná elektronická věc Bedtime Hour. Ale já jsem si album trošku jako projel a musím říct, že s elektronikou už to tolik zase nemá společného, takže co na vás tak nejvíc působilo při té poslední desce?
2: Tak tvorbě. Chceš, Šimone, řekni to. Je to tak, že v podstatě jako my využíváme hodně instrumentálních nástrojů, jako obecně, máme tam hodně vlastně smyčců na té desce, což už jsme měli na obou předchozích deskách. A vlastně vyšli jsme z klasických kapel typu Faith No More, Nine Inch Nails a podobně.
1: Jasně.
2: A vlastně jako ty elektronické prvky se vždycky do toho mísily, máme strašně rádi a strašně s nimi rádi pracujeme. A to, že jich je tady třeba míň, se může jenom zdát, protože zrovna tohle je track, který je úplně komplet, vlastně vznikl před 20 lety, jako ty jeho základy jako na počítači a není tady v podstatě ani jedno hrábnutí do kytary, ani jeden úhos bubeníka. Takže se to takhle úplně nedá říct. My jsme si řekli, že se vlastně nebudeme vůbec jako ničím svazovat a jsou to v podstatě, jako kdyby to byla celá ta deska soundtrack z mýho pohledu, je v podstatě hudba k neexistujícímu filmu, který prostě prožíváme, takže v podstatě je to hodně o těch náladách a vůbec jsme se neřešili, jestli tam je elektronika v tenhle ten moment nebo není. Častokrát tam třeba na začátku něco bylo, pak to zmizelo a úplně přesně obráceně, že máme některé momenty, kdy je to vyloženě třeba hraný jenom na klavír a v ten najednou se tam objeví nějaký elektronický prvek, takže já to vlastně nejsem schopný vůbec jako vnímat, jestli to je elektronický nebo není, nebo jakým způsobem.
1: Já myslím, že elektronika už je teďka jako spíš takový to tmerlidlo,
2: no,
1: ale asi je fakt, že už jste víceméně taková kapela, která hodně využívá akustiky nebo akustický nástroj. Mě zaujaly ty texty hned v té singlovce Cockpit, takové poetické, kdo všechno se podílí na textech a o čem vlastně to mělo být?
3: Jasně, tak Cockpit je vlastně třetí písnička MC-ho Skyvera J, což je Kuba Loučka. Před 11 lety, nebo kdy to bylo, byl single Sokol, na minulé desce byl single Kra a tohle je vlastně triptych dokončen Cockpit a vlastně Kuba napíše texty.
2: To je jeho dílo, ale jako ten text je prostě
3: ty české věci jsou prostě Kuby a spolu pak trávíme spoustu času a radosti jako ve studiu a dotáhneme to do nějaký podoby, jako dáme to, učešem to, dáme tomu smysl, nějaký gradace, nějaký refrén, je to jako krásný proces.
2: Ale čistě těch textů českých, tak to je vlastně opravdu autor Kuba a nám se to strašně líbí a nějakým způsobem to do toho zapadá, ačkoliv prostě my jinak máme buď to instrumentální věci, anebo zpíváme v angličtině, tak tohle je vlastně jako třetí dílek do té skládačky.
3: Mm-hmm. A abych to jenom doplnil, tak anglický texty většinou vykopáváme sami z hlediska nějaký jako hudebnosti, jak to zní, jak to jde jako do pusy a pak se spojíme prostě s anglickým textařem Alasdairem Bouchem, se kterým splyneme a dotvoříme to prostě a pak to nahrajeme a je to.
1: Já myslím, že se to moc povedlo, ostatně za chviličku posluchači také uslyší, ale my jsme se hlavně dneska sešli také kvůli tomu, že chceme pozvat na váš křest, který už se bude konat zítra v Paláci Akropolis. No a o tom, jak to bude vypadat, si budeme povídat s Danielem Petkevičem a Šimonem Dvorským po písničce. Teďka si dáme trošičku něco staršího hitovku, kterou možná lidi také už znají ze Velké sedmi parády Rádia 1 a vůbec vysílání If Only. Tohle jsou Úprák v dnešním rozhovoru na Rádiu 1 po 17. hodině. Povídáme se jejich nové desce Soundtrack a také jejich křestu. Už za chviličku.

0: Posloucháte domácí pražskou kapelu Úprák. Ve studiu je Dan Petkevič a také Dan Šimon Dvorský. Povídáme si o jejich novém albu Soundtrack a už zítra ho také budou křtít v Paláci Akropolis, kde na vás čeká mimo jiné i pak afterparty s Bassbeat Sound System a naší kolegyní Babe Allen a MC Skyrim J. Takže to bude nabitý. Zítra kolik vás bude na pódiu?
1: Jo, hodně. Kromě kapely nás je...
0: To bude na hlavní stage samozřejmě.
1: Na hlavní stage, my to vždycky máme ty křty, vlastně takový trošku jako výjimečný koncert, právě že se snažíme to odehrát jako v plný parádě, což znamená, že jsme si přizvali Smicový kvarteto, který nám vlastně nahrává už poslední tři desky. Vždycky využíváme, že chceme mít všechny smyčce, které jsou na té desce, tak chceme mít živě a to samý vlastně v Akropolis s náma zahrajou. Je nás je podle mě 7, plus teda kvarteto, plus máme ještě vlastně Ondru, posyče starého dobrýho našeho kytaristu, který přijde nás podpořit, tak který hraje do nějakých věcí. Takže nás bude hodně,
0: tak to bude veliký.
2: A pozor, nesmíme zapomenout na Honzu Mazuru, který nám pomáhal vlastně s aranžema smyčců a ten tam do jedné věci zahostuje, taky nebudem prozrazovat víc, ale
1: hodně. Hodně nás bude.
0: Prostě. Takže budete hrát naživo, pouze vy před kapelu nemáte?
1: Máme před kapelu, dohodli jsme se právě ještě s kamarádama, Surf Rubbery zahrajou už od 7:30, to znamená, že to celé bude probíhat už někdy od 7 hodin, bude v Akropoli otevřeno na nějaký drink tam a od 7:30 hrajou Surf Rubbery a my hrajeme od 8:30, tam se končí v 10 klasicky asi, takže v 10 do 10.
0: Co můžou čekat vaši fanoušci, budete hrát něco staršího, kromě té nové desky?
2: Bude to jako průřez věcma, který nás baví a nechceme zatěžovat publikum komplikovaností a tak, chceme si to užít, berem to vlastně jako oslavu toho, že jsme to zase vydali, že ta cesta má nějaký milník další, takže je to průřez.
1: Jo, a není to přesně, není to jako galakoncert, je to jako když hrajeme na 7, akorát prostě tam máme pozvaný kvarteto a další hosty, což by prostě, kdyby se vešli všichni na 7, tak to uděláme na 7. Mice,
2: ale možná by stálo za to říct, že Šimonta bude mít svoje oblíbené křídlo, piano, klavír,
1: ano,
2: takže
1: ano.
2: Si to už je i takhle, takže se to snažíme udělat se vší takovou decentní
0: takže
2: pompou.
0: Takže velmi, velmi exkluzivní koncert kapely Úprák zítra v Praze v Paláci Akropolis od 7:30 s předkapelou Surf Rubbery a také pak after party na malé scéně, myslím, že to bude, nebo na baru?
2: Na
0: malé scéně. Bassbeat Sound System, DJ Bepalen a MC Skyver J. Kluci, já držím moc palce s novou deskou. Více si poslechneme teďka také v ukázce Small Talk, takový teaser na dnešní CD Nonstop, kde v premiéře zazní právě nová čtvrtá deska pražské formace Úprák. Kluci, já držím palce. Doufám, že to bude dřív ta další deska, než za 7 let.
1: Mě taky.
0: A užijte si to zítra naplno.
2: Děkuji moc.
0: Tak jo, teď už Úprák a novinka z desky Star Trek
2: Soundtrack.
0: Soundtrack, pardon. A skladba Small Talk.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
6: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
5: na akci Letňany nejen dětem.
6: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
5: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
6: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
5: tombolu z dárky
6: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
5: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
6: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
7: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Švýcarská hudebnice od Beholder a nové album Honest Work. Moc příjemná opět taková indie pop záležitost na značce z Berlína Sinbus. To byla singlovka jinak Lean In. Jste letají zcela nové desky pro značku Sinbus. Ale tohle už jsou Castle Beat. Ten americký projekt Jesu Wanga alias šéfa také labelu Spirit Goth. A novinka Stay With Me.

Zde nám už věc od Haunted Youth a tohle ta příjemná věc s názvem Hurt z tohle nové desky tohle belgického talentu. Album vyšlo teď před pár týdny, ještě doplním, a nese název Boys Cry 2. Na tohle, co se nám rozjíždí, je nový single od producenta původně z Británie Tropics, který ho znáte třeba z značky Planet Mew. Teď už založil své loni vydavatelství Modern Entity, který uvidíte příští rok zde v showcaseu. A přijede na život také právě tenhle ten producent z Británie žijící v Americe Tropics. Temporary Sequence, novinka týká z minulého týdne.

Pat Grossi, tenhle ten americký hudebník, který ho můžete znát také hlavně pod jeho alter egem Active Child, se navrátil po delší odmlce eponymní deskou. Naznese Sony, respektive Master Works, a tohle byla příjemná věc Witness z jeho takové sympatické indie pop kolekce. Teď už ale Laura Mish netrpělivě očekává její nové album Lithic, tohle zatím poslední single z tohleté chystané nové desky Softern, a my si určitě po vydání desky uděláme profilový pořad, také intro. Laura Mish, tohle ta londýnská jazzová elektronická hudebnice, producentka, ale také saxofonistka a zpěvačka. 17:45, po 18. hodině pravidelné Stereo dnes s Martinem Mikulášem.

výborná, musím říct, deska projektu Jump Source. Vyšla teďka pod názvem Fold, naznačuje Nuff, je to už také pár týdnů zpět. A tuto hitovku asi znáte, Close featuring Poison Girlfriend. Čekněte, příjemná deska. No a novou desku také vydal holandský producent na poli bass music Martin, který tentokrát překvapuje opět svým novým zvukem, a tohle už je od Martina z desky Music for Existing, ukázka No One Plays the Game, také mimo jiné single, který vydal z téhletého novinky pro svůj label 3024. 17 hodin 52 minut, Martin na Rádio 1.

Tolik novinka od Hior Chronica, který chystá nové album na značce Key Records Christian Elflera pod názvem Way Out. Nová věc Now Rush. No a kdo už má venku album, také je britský hudebník, zpěvák Will Sampson, kterého jsem vám párkrát také už dovezl na spektakuláre. Má dvě polohy, jednu takovou tu právě folktronickou a druhou víceméně takovou ambientní. Teď vydal spíše právě to pěkné vokální album Sings Again s příznačným názvem. A to už je skladba Signs of Life. Will Sampson.

0: to byl už Martin Kolštet, ten německý talent na poli takové vážné hudební muziky a elektroniky na novém albu Kluft a ukázka single s názvem Raj. Tolik ode mě vše, my se uslyšíme za hodinku při pořadu CDN, jsou dneska z Úpráka, premiérovým jejich albem letošním soundtrack, teď už ale Estero s Martinem Mikulášem.
1: Reklama Rádia 1.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května, Úprák v Akropoli.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes, High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
6: Pika, pika!
7: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
8: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
12: Reklama na Radio 1.

Pěkný podvečer. Posloucháte Rádio 1. Zdraví vás Martin Mikulá, začíná pořad Stereo a tohle byl na začátek Miles Davis, ukázka z jeho až posmrtně vydaného alba Dubop, vyšlo v roce 91, skladba Mystery. Je to album, jedno jediné hiphopové album Miles Davise, low budgetové album, které nahrál po předchozích velkých produkcích, jako byly alba Tutu nebo Amandla, a já se k němu ještě vrátím, protože právě dneska si připomínáme 100 let od narození Milese Davise. Takže tady máme ještě další a další ukázky. Posloucháte Stereo na Rádiu 1.

Posloucháte skladbu Chocolate Chip a na trumpetu hraje Miles Davis. Dneska by měl sté narozeniny. No a protože v 80. letech jezdil po novém roce na Havaj, kde Silvestra slavil taky Russell Simmons, zakladatel labelu Def Jam, nejslavnější hip-hopové vydavatelství od roku 84, tak se spolu bavili vždycky a když Russell Simmons pochopil, že Miles opravdu chce natočit hip-hopovou desku, vybral pár demíček od producentů té doby a ze všech nejvíce Milesovi líbil Cool Moody, pardon. Já si ho pořád pletu. Cool Mo D byl 80-kový rapper, ale Easy Mo B je producent, který to vyhrál u Milese a dali se dohromady a natočili toto album. Dále s nima tam vlastně hrál už jenom Darren Johnson na klávesi, ten to celý spojil dohromady a jinak tam nikdo další není. Takže oproti předchozí desce Amandla, která stála 650 tisíc dolarů, tak tohle bylo pořízeno za zlomek ceny. Čtyři skladby tady pro tu desku napsal taky Prince a chtěli je tam dát. Miles Davis měl velký plány, chtěl, aby Dubab bylo dvojalbum, no ale byl hospitalizován a z nemocnice už se nikdy nevrátil, takže nakonec Dubab bylo sotva IPčko. Prince nepovolil použít svoje skladby, protože Miles Davis byl a tohle album vydával u Warner Brothers, vydavatelství, se kterým měl Prince v té době dlouholeté spory, takže se seknul a svoje skladby jim nedal, což je škoda, nikdy se nedozvíme, jak by Miles zahrál Princeovi věci, tak vám alespoň pustím Prince ze stejného roku, z roku 1991, tahle skladba se jmenuje Gangster Glam. Boy, we getting ready.

Posloucháte Estereo na Radio 1 a točíme se dneska hlavně tedy kolem Milese Davise a jeho alba Dubov, posmrtně vydaného posledního od tohoto velikána, který jinak začínal už v neuvěřitelných 40. letech v kapelách Dizzy Gillespieho a Charlieho Parkera. Hrál bebop, první věci vydal na konci 40. let, no a poslední bylo právě Dubab v roce 91. A právě dneska by se Miles Davis dožil 100 let. Tím, že natočil tuto desku s producentem Easy Mo Beam, hiphopovým beatmakerem, inspiroval rozhodně spoustu dalších lidí k fúzi jazzu, soulu a hiphopových beatů. Jedním z nich byl i Jeff Wilkinson, a anglický producent, který měl kapelu nebo takový projekt Us 3 v roce 93, krátce tady pod Dubab vydává album Hand on the Torch. Z něj je veliký hit Cantaloupe, vlastně taková jazzová verze skladby Herbieho Hancocka, ale to je tak ohraný, že vám to pouštět nebudu, ale z té desky pustím hned skladbu následující, která se jmenuje Got It Going On.

odkazu Milese Davise, který by se právě dneska dožil stovky, a jeho posledního posmrtně vydaného alba Dubab, které kombinuje beaty hiphopového producenta Easy Moby, Milesovu trubku a klávesáka, čili velmi základní setup, který potom v 90. spousta dalších producentů používalo. My si teďka hrajeme skladbu Boundaries z kompilace, která se jmenuje The Rebirth of Cool, což je svým způsobem taky odkaz na Milese, protože Miles, když začal hrát, tak hrál bebop, velmi rychlý jazz, právě s Charlie Parkerem, Dizzy Gillespiem, ale později přešel a stal se vlastně taky základem, jeho hudba se stala základem stylu zvaného, známého jako cool jazz, mnohem pomalejší, vyklidněnější jazz. Milesovi cool jazzové sessions z let 49 a 50 vycházejí později pod názvem The Birth of Cool a kompilace The Rebirth of Cool svým názvem v 90. letech odkazuje právě tady na tu Milesovu tvorbu a není to odkaz přímo hudební, není tam spojitost, spíš jakoby náladová. A na těch kompilacích The Rebirth of Cool v 90. letech vycházel progresivní, velmi otevřeně fúzující jazz s elektronikou v nejrůznějších formách. Celkem 7 jich vyšlo těch kompilací. Myslím, že všechny jsou milionkrát ohrané i v playlistech Rádia 1. Všichni, kdo posloucháte tuhle stanici už od 90. let, tak je určitě znáte. My jsme si hráli teďka právě z Rebirth of Cool 3, myslím. Už předtím tady byly Bomb the Bass, skladba Bug Powder, taky z Rebirth of Cool číslo 3. A to, co se tady pode mnou rozjíždí, tak už je poslední z této řady, která vyšla v roce 98, The Rebirth of Cool 7. Ta už byla hodně junglová, jungle jazzová. Tak si z ní teďka dáme dvě krásné atmosférické skladby. Tohle jsou Underwolves, The Redeemer, a následovat bude takový asijský jungle. Krásný příklad otevřenosti a fúze, kterou celý svůj život praktikoval i Miles.

Posloucháte Estereo na Rádiu 1, hrajeme si z gramofonových desek jako vždy a dneska to věnujeme všechno tematicky odkazu Milese Davise a jeho alba Dubab, které vydal posmrtně v roce 91. Dnes mi se právě Miles Davis dožil 100 let a proto. A to, co jsme si hráli teď, tak to bylo krásné tributové album, které věnoval Milesovi Davisovi současný jazzman, pianista, producent Robert Glasper. Tahle deska Everything is Beautiful vyšla v roce 2018 a jsou tu skladby Milese Davise, které hraje a přearanžoval naprosto po svém Robert Glasper a je tam spousta hostů na této desce, Erika Badu a tak dále, a tak dále. My jsme si hráli ani nevím. Pardon. Mám tady spoustu desek vytahanejch a vracím se zpátky do roku 91 k albu Dubab. Tady je ta slavná titulní skladba.

Na Rádiu 1 se pomalu blíží ke konci pořad Estereo, takže se s vámi pomalu taky loučí Martin Mikuláš. Dneska jsem to věnoval Milesovi Davisovi, který by se právě dnes dožil stovky, a děkujeme za všechnu tu úžasnou muziku, kterou nahrál. A věnovali jsme to dneska hlavně odkazu jeho posledního alba Dubop, kde fúzoval s hiphopovým producentem svoji trubku s Easy Mo Beam. A to, co jsme hráli teď, byl taky určitě odkaz tohoto počinu, protože o nějakou dekádu později americký producent Madlib vydal album Shades of Blue. Je to album, ve kterém Madlib získal přístup do archivu slavného jazzového vydavatelství Blue Note a samploval všechno, na co přišel, a krásně samploval. Vy jste slyšeli skladbu Please Set Me At Ease, kde vysamploval slavnou flétnistku Bobby Humphrey. A úplně na závěr tady mám alespoň jednu úplně čerstvou novou českou desku, protože v Estereu rád představuju i domácí vinylové novinky, a tentokrát je to jazz, ale mnohem tradičnější než tady ty fúze, co jsme si hráli. Je to deska zpěvačky Marty Kloučkové a kytaristy Davida Dorůžky, která se jmenuje How Little We Dream. Je to deska, která byla pokřtěná v Praze v květnu, kdy taky vyšla. Brněnský křest si myslím teprve bude začátkem června, takže můžete ještě spolu stihnout. Jinak tito dva spolu vystupují už pěknou řádku let v tomhle akustickém duu a nyní vydali svůj materiál na LP. Jsou tam písničky klasických písničkářů, jako jsou Johnny Mitchell nebo Bob Dylan. Dokonce tam jednu má i Billie Eilish a skladba Wildflower, kterou vám pouštím na závěr, tak autorem té je Wayne Shorter, zpívá Marta Kloučková, hraje David Dorůžka. Vychází na vinylu na značce Bivak Records a koupíte třeba ve fono.cz.

0: Estéreo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go šnaptem.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
10: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop. Je tady úterý po 19. hodině a je tady pravidelné CD non-stop dnes s domácí deskou a dnes také musím říct premiéra vůbec v éteru zcela nové desky, která vyjde zítra, a to pražské skupině Úprák, deska Soundtrack, jejich celkově čtvrté album, které vydávají přes svůj vlastní label Every Single Soul. My se do CD non-stopu dáváme v souvislosti a také s jejich zítřejším křestem zde v Praze v Paláci Akropolis. Kapela vlastně už funguje na hudební scéně téměř čtvrt století od roku 2002, kdy vznikla, a poté i vlastně debutovala hned i kompilací v roce 2007 skladeb Work 2002 až 2007, tak. Tato ta pražská breakbeatová původně kapela Úprák vlastně, jak jsem řekl, patří mezi docela takové kapely, které kombinují jak ten elektronický zvuk, tak i s akustickými nástroji. No a prvních pět let vlastně od toho založení v roce 2002 fungovala ve složení třeba Šimon Dvorský, zpěv klavír, Tomáš Lacina, baskytara, Ondřej Posejpal, elektrická kytara, Daniel Petkevič, perkuse a čelo, a také Jan Stiborek, perkuse, později také kytara. V roce 2007 odchází kytarista Ondřej Posejpal a nahradil ho Milan Broum junior, a ve stejném roce právě účinkovali také Úprák v krátkém fiktivní dokumentární komedii režiséra Martina Kopa Úprák o pražské breakbeatové kapele právě. No a následně pak Úprák se připojil i také MC Skyver J, nebo Jakub Loučka, který je do současnosti také součástí kapely a kterého vidíte naživo zítra. Pak i v březnu 2009 také Michal Pavlíček junior. No a v posledních letech na baskytaru hraje také zde v kapele Jan Somolík a na těch vlastně významných koncertech, což bude i zítra, je doprovází třeba i kvarteto Pavel Bořkovec kvartet. Důležité je zmínit, že kapela po kompilaci Work 2007 debutovala na značce Sub Pop svým prvním albem 44,000 Actors in 16 Flats, které jste v CD non-stopu také slyšeli. No a o 6 let později až navázali svou druhou studiovou deskou Seconds of Life, kterou si už vydali na své vlastní značce Single Soul a kterou jste tady také v CD non-stopu slyšeli tenkrát v premiéře, ze které také jste mohli zde zaregistrovat třeba single jako Happy to Have You Back nebo In Voice. Každopádně pak tou další deskou, nebo spíš takovým mini-album, bylo jejich dílko z roku 2019 Some Kind of Music, které zde také možná pamatujete v hitovkách jako Perspective, či také If Only, kterou jsme si dneska hráli, a vlastně pak i se objevuje také z tohle mini-alba Some Kind of Music remixový single Icebreaker. To bylo v následujícím roce 2020 na stance Tribal Vision právě DJ Slatera, který s těma často také spolupracoval a kterému ostatně i už na počátku té minulé dekády účinkovali na jeho singlech. Ten dělal remixy právě i společně s Romanem pro skladbu Icebreaker. No ale jak jsem řekl, kapela se teďka po delší odmlce ozvala letos v květnu singlem Cockpit, které jste slyšeli také hit parádě Rádia 1 a Velká sedma, a teď také zítra právě vychází jejich nové album, deska s názvem Soundtrack, která nabízí velmi příjemný, musím říct, takový elektronicko-akustický zvuk nejenom zlámaných beatů a nejenom elektroniky. Jak jsem řekl, zítra kapela pokřtí tohleto album v Paláci Akropolis společně s Pavel Bořkovec kvartet a spoustu dalšími hosty, a čekajte afterparty s DJkou Bejpale, naší kolegyní, s MC Skyverem a také Bass Beast sound systémem. Tolik kapela Úprák, teď už je jich celá nová premiérová deska Soundtrack, která vychází zítra na Rádio 1. Já vám přeju příjemný poslech.
1: CD non-stop.

Dřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

Rodíš se v paprscích světla, záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil, čeká na tvoje činy.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Hitparáda Rádia 1. Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation. A jukněte také na epický videoklip k této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: boty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
6: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Rádio 1.
8: Začíná Velká sedma na Rádio 1. Vaše československá

Ano, máme tady úterý po 20. hodině, případně jste u přijímačů v sobotu v 9 dopoledne, tak jste u reprízy Velké sedmi s datem 26. května 2026. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Nojzar. Máme před sebou téměř dvě hodinky s aktuální československou hudbou. Nasadíme si nejdřív pět hezkých novinek, potom 15 skladeb žebříčku, tak jak jste ho sestavili svými hlasy. Pozvu vás taky, když vyjde čas, na několik koncertů, které máme bezprostředně před sebou, a budu taky losovat dva z vás, kteří budou mít možnost získat vinylovou obdobu alba A Trip of Being v kapeli Noisy Pots.

No a hned ta první novinka je moc pěkná písnička, navíc v předpremiéře, protože ve středu Katarzia vydává svou novou desku, která se jmenuje Pozvima neprýděm, a právě tenhle single si tady nasadíme dnes ve Velké sedmě, tedy titulní skladbu. A už ten název alba vychází z velmi konkrétní situace. Někdo vás někam pozve, vy v dobré víře slíbíte, že přijdete, ale když nastane chvíle odejít z bytu, tak nakonec zůstanete oblečení a butí doma. Katarzie to popisuje jako stav, kdy odradí představa socializace, small talku, hluku, ve kterém není dobře slyšet, rozhovoru, které nejdou dost do hloubky, a tak se člověk postupně víc izoluje, zůstává doma, čte knihy a občas trochu lituje, že je takový samotář. Album Pozvima neprýděm je její sedmá studiová deska, zachycuje další životní etapu, je tam ponor do vlastních pochyb, romantických vztahů, ale také generačních dilemat, třeba tlaku na plození dětí nebo nechuti naplno přijmout představu dospělosti tak, jak ji společnost často předepisuje. Zajímavé je tam možná i to, že Katarzia na nové desce mnohem výrazněji pracuje s češtinou, dlouhodobě konec konců žije v Praze a zkouší tam i rapovější polohy, otevírá tam se nové generaci spolupracovníků, spolupracovnic, podělal se na desce jak jinak taky 8Kid, Oliver Thor, ale taky Matěj Turcer, objevují se tu taky Robin Galia nebo Laura Jašková alias Mňaulau. Speciálně tato skladba, novinka první dnešní Velké sedmi, titulní Pozvima neprýděm, je takovým hravým úšklepkem nad světem bullshitu, kterého se Katarzia odmítá účastnit. Katarzia, Pozvima neprýděm, první novinka.

0: Natural. Je tvoj svet fakír. Stačí suba z bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed. Rich boy, bolza. Si HM-ko hudby. Veď na to tak netlač. Druhý deťom. Vibe Karlovy Vary. Pop starší počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sem verí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panien pod obočím buky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, zest.

Katarzia, pozvi ma, neprídem. Novinka první dnešní Velké sedmi. A u dámského ženského vokálu zůstaneme i u následující skladby písničky Zatopená šachta od Julie Getz, kterou si můžete pamatovat taky jako Žilí a taky jako spoluhráčku Jakuba Čermáka z kapely Čermák. Na každý pár Julie konečně dokončila svou debutovou desku Nonte Audio, kterou produkoval Ivan Acher a která vznikala dlouhé roky a působí skoro jako cesta z míst, kde se člověk dusí k nějaké nové síle. Julii můžete znát taky jako herečku, performerku a má toho za sebou poměrně hodně, i včetně účasti v mnoha divadlech, ale tentokrát opravdu poprvé přichází úplně sama za sebe. Deska je složená z písní o tísni, lásce, paměti, zranitelnosti, potřebě najít vlastní hlas a možná je taky trochu o tom, že některé věci člověk dokáže unést až ve chvíli, kdy je vysloví nahlas nebo je zaspívá. Speciálně tahle skladba Zatopená šachta, ke které vznikl i moc hezký klip, vznikla v období, kdy Julie žila v Ostravě, hrála v divadle Petra Bezruče a po jedné prudké bouřce ji začaly pronásledovat obrazy podzemních prostor zaplněných černou vodou. Sama říká, že sílu, kterou tehdy ještě neměla, si do té písně vlastně dopsala, vyčarovala ji z černé vody. Na tom výsledném zvuku je hodně slyšet rukopis Ivana Achera, lehce filmový, temný, zároveň velmi citlivý k hlasu a emocím. Ta deska celá Nonte Audio je plná obrazů mlhy, kráterů, větví prorůstajících tělem nebo taky pohádkových motivů. A myslím, že v důsledku je nakonec velmi pozitivní, byť na řadě úrovní dost drásavá. Julie Getz, Zatopená šachta, novinka druhá.

Novinka druhá, Julia Getz a její skladba Zatopená šachta z její debutové desky Nonte Audio. Desky, o které se dá říct, že zpívání o tíze může být i určitý druh uzdravování. A já se nemůžu pomoct, ale speciálně u tady téhle písničky mě tam úplně ožívá duch a syrovost někdejších Deep Sweden. Novinka třetí. Tam trochu odbočíme do jiného žánru. Dáme si skladbu od Cyrila Kaplana z jeho solové desky This is MySpace Drums of Principado. Je to projekt hudebníka, kterého znáte, Zložte kočko, nebo taky Mutantů hledají východisko. Tentokrát ale přišel s deskou postavenou téměř výhradně na bicí soupravě, což zní teda minimalisticky. Jeden nástroj, navíc nástroj, o kterém se traduje, že neumí harmonie, jenže právě to Cyrila zajímalo, jak sám říká. Na bicí běžně hraje sám bez dalších nástrojů a že mu tam vlastně nic nechybí. Tady ta deska podle něj funguje jako jakýsi soundtrack k proudu vědomí. Tempo, dynamika, rytmus a zvukové textury tady nahrazují klasické melodie a harmonie a ty v uvozovkách barvy, které normálně vytvářejí tóny, si podle něj doplní posluchač sám ve vlastní hlavě. Cyril o desce říká takovou krásnou větu, tahle nahrávka ti neříká, co si máš myslet, jenom jak to máš myslet. Tady ta deska původně vznikla jako soundtrack k portugalské minisérii Principado o partě lidí, kteří si na Madeiře založí vlastní mikrostát a právě motiv hledání vlastního prostoru a vlastní pozice ve světě se táhne celou deskou. Je to taková osobní deska o samotě, soustředění a hledání místa, kde člověk slyší vlastní vnitřní svět trochu hlasitěji než ten okolní. Cyril Kaplan a track The Time Is Now and Then.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: Dozněl Cyril Kaplan, písnička The Time Is Now and Then z jeho solové desky This Is My Space, Drums and of Principado, což je teda hodně experimentální záležitost, ostatně sami jste to slyšeli. A teď se přesuneme už novince čtvrté za projektem Mos Alba, což je hudební dvojice Antonie Nias a Jan Melichar, projekt, který staví na detailu, rytmické přesnosti, taky autenticitě, živé vrstvení rytmů, analogově znějící synťáky, které vytváří pevnou a pulzující strukturu, a právě do téhle krajiny vstupuje klavír a především hlas Antonie Nias, na němž skladby stojí, dokreslu jejich emocionální hloubku a směr. Tvoří spolu už od roku 2020, studiově aktivní začaly být až po úspěšném vyprodaném audiovizuálním představení Jedno křídlo, které se uskutečnilo v září 2024, kde si zahrál třeba i Marek Doubrava nebo Milan Mikšíček či Ridina Ahmadová. A teď je tady skladba Let My Roots, kterou sama Antonie mnohem raději nazývá jako modlitbu. Má pro dvojici specifický a hluboký význam, prošla během let řadou proměn a její vydání je určité ohlednutí za vším časem, uzavření jedné kapitoly a zároveň předznamenáním zatím jediného letošního potvrzeného koncertu na festivalu Art Torzo. Mos Alba, Let My Roots, novinka čtvrtá.

Mos Alba a track Let My Roots, čtvrtá novinka dnešní Velké sedmi. A o tu závěrečnou se postarala Aneta Martinková alias Margo z komunitního labelu Bad Names, která se po delší době ozývá s novým singlem, písničkou, která se jmenuje 07-2020, což by měla být balada o nejhorším létě ever, o tom, že láska je něha i horor. Margo 07-2020, pátá novinka.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Tak to byla poslední závěrečná pátá novinka od Anety Martinkové alias Margo a písnička 07/2020. A teď už se můžeme směle pustit do žebříčku, kde na pozici 15. máme novinku, která postoupila z minulého týdne pražské alt-rapové duo Dvě slunce a jejich skladbu Serotonin z EPčka Dopamin. Za tímto projektem stojí František Špinka a Tomáš Staněk a jejich novinka zachycuje dost konkrétní typ večera. Dlouhá společenská situace, Praha, lidi, tváře, slova, lehká sociální neobratnost, pivo, rozhovory a emoce, které se postupně rozlévají až někam za půlnoc. IPčko celé popisuje jako nějakou alegorii pěti piv a jednoho neobjednaného panáka na koncertě, vernisáži, rejvu nebo festivalu. Oproti dřívějším věcem jsou nové tracky přímočařejší, stravitelnější, mají v sobě situace, které známe, jednu skladbu puštěnou pořád dokola cestou domů, pozorování tváří v noční tramvaji, sounáležitost i vyvrhelství, zároveň trochu nostalgie, melancholie, dojíždějící hormony a právě tato skladba, písnička Serotonin, do tohohle světa dobře zapadá jako track o stavu, kdy večer ještě úplně neskončil, ale tělo i hlava už začínají účtovat. Dvě slunce, Serotonin, 15. místo.
2: Něco tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím. A mám jí teda víc jako zpívat, nemám zkoušet jako rapovat. Tak já to zkusím ještě jednou.

Dvě slunce a jejich serotonin na 15. místě. A teď si dáme písničku, která minulý týden byla na pozici 9. teď klesla tedy na pozici 14. písničku od slezské písničkářky Pavliny Lipovčan, která si říká Moonshy. A tuhle písničku Kocour udělala společně s Martinem Kišperským z Květu, který do ní nahrál kytary, basu, taky klávesy, perkuse. Hraje tam taky Pavel Koudelka, na violončelo Michal Krutílek, na pozon Ondřej Galuška a v doprovodných hlasech zaznívá i Petra Dvořáková, což je dcera kamaráda Milana, kterému tuhle písničku Moonshy věnovala. A skladba vznikla tedy spontánně v den, kdy Milan umřel a Moonshy napsala jako vlastní rozloučení a malou památku na člověka, se kterým se nemohla rozloučit. Moonshy, možná si ji pamatujete z debutu z roku 2021 desky Curtain of the Moon, tak teď je tady snad ten naplno zpátky. Písnička Kocour na 14. místě.

0: tu tak milo, milo, je tu cítiť láska.
1: Tak to byla Moonshine v písničce Kocour na 14. pozici a teď už si dáme 4 týdny velkou sedmu tady opležující projekt Cosmetic Institute, brněnský projekt a jejich skladba Konference z EPčka Lhal jsem motivačním dopise. A za tímhle projektem stojí dvojice Mikuláš Novotný, David Kundrát, už 3 roky se pohybují na scéně a mohli jste zachytit po boku třeba se Sing s Pivoňkou, Zapomněl jsem, nebo Matyášovými kamarády. Zvukově je to takový víc zašpiněný synthpop, ale jsou tam i nějaké postpunkové kytarové riffy a vlastně Konference do toho jejich světa. Písnička zapadá přesně, sterilní pracovní prostředí, únava, řeči, které se tváří důležitě. Pocit, že člověk sedí někde, kde fyzicky je, ale duchem už dávno utekl jinam. Cosmetic Institute, Konference, 13. místo.

Tolik Kosmetik, institut ve skladbě Konference na 13. místě. A teď už 5 týdnů máme ve Velké sedmě kapelu Treska, Jednoskvrná a písničku Něco mě studí z jejich debutu Schovaný v trávě. Je to takový nový zvuk, kterému jde kapela naproti, tíhá k punku, saturaci a upřímné distorzi, se opírá o české texty, občasnou melancholii a bezmoc. Treska, Jednoskvrná, Něco mě studí. 12. místo.

Treska, jedno skvrnáně, co mě studí na pozici 12. 5 týdnů a stejně tak 5 týdnů je také v žebříčku následující skladba Jsem hroznej od kapely Dvořák, osobní píseň o vztahovačnosti a přecitlivělosti ve vztazích, která se pohybuje na pomezí postpunku a garáž roku, jak sami pánové říkají, někde mezi Idols a Viagra Boys. Dvořák, Jsem hroznej, 11. místo.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Dozněla nám skladba, která se jmenuje Jsem hroznej od kapely Dvořák. A teď si dáme písničku, která postoupila z minulého týdne kapelu, která respektive umělkyni Mňaulau, která vystupuje aktuálně asi častěji, nejčastěji v triu, vydala debutovou desku Kvety, která uspěla u Radiohead Awards, a myslím, že i koncert na United Islands se mimořádně povedl. Mňaulau a úvodní věc tady téhle desky, písnička Spánok, novinka, která postoupila z minulého týdne.

To byla Mňaulau a písnička Spánok, můžete ji znát taky jako baskytaristku kapely Billy Barman nebo z projektu Mňaulau and the Wall. A tady přece jenom se přesunula žánrově trošičku jinam do středu svého vlastního příběhu a myslím, že ty ceny obě v roku 2025 za track Rucksack a tato skladba bodovala jako taky skladba roku v Radiohead Awards je velmi zasloužený. A teď už postupujeme výš na pozici devátou, pozici, kde máme kapelu Úprák, která zrovna teď ve středu 27. května křtí v paláci Akropolise svou novou desku Soundtrack. A je to breakbeatová kapela, její čtvrtá deska sestává se 7 členů, tam je dokonce doprovodí smyčcové kvarteto a završí tím 6leté období tvůrčích experimentů a návratu ke kořenům. Úprák a jejich Kokpit, devátá příčka.

to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

0: probudíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil. Čeká na tvoje činy.
1: Dozněla kapela Úprak a skladba Kokpit na pozici 9. A teď už tady 4 týdny máme někdejší slovenskou v Praze usazenou songwriterku Moniku Omerzu-Midriakovou alias Letos Monikou, která tady má písničku Tiger z její nové desky Cítiť to všetko naraz, které vydala po dlouhých 8 letech, už ho ji pokřtila Varcha Plus ve dvojici s Lukášem Klaverzou, kterého můžete znát taky z kapely Good Times Only. A jak říká sama deska, tak jde tam opravdu o to cítit všechno najednou, popsat tady ty emoce, nejenom jednu čistou, ale vrstvení protichůdných pocitů, které se dějí současně, pochybnosti vedle romantiky, naděje vedle ztráty a tak dále. Speciální písnička Tiger vychází z narušeného přátelství a ze situací, kdy mezi lidmi zůstávají témata, o kterých se raději nemluví. Taky je k tomu moc pěkný klip, který vznikl pod režijním vedením Tereze Halamové. Objevuje se v něm Hanka Řičicová, kterou můžete znát třeba z podcastu Sirény. Letos s Monikou Tiger, 8. místo.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Letos Monikou písnička Tiger, back vokály, tam dokonce zpívá Amelie Siba a na bicí hraje Jakub Schindler z kapely Bert and Friends. A teď už jsme u příčky 7, kde máme kapelu Bratři Orfové, kteří přišli s novým songem Co nejdál, který vytvořil klávesák a hráč na synťáky Zdeněk Henich. Písnička se dotýká samoty a opuštění, ale tak nějak nepateticky, spíš jako tiché napětí, ve kterém se člověk snaží najít směr a nějakou vnitřní sílu bez nějakých velkých gest. Sám Henich říká, že ho při psaní zaujala věta v korunách stromů vítr čerpá sílu a právě od tohohle momentu se ta skladba začala rozvíjet dál. Zajímavé je, že tato skladba nevznikla jako obvyklá tvorba ve dvou, ale společným kapelním procesem, kde si každý našel své místo. Bratři Orfové, písnička Nejdál, jinak ve čtvrtek můžete vyrazit do Paláce Akropolis na jejich koncert. 7. místo.

To byly Bratři Orfové, písnička co nejdál na pozici sedmé a teď už šestá příčka Něco něco a písnička Mám ráda z jejich nové desky Majonéza, která vyšla teď v květnu a už brzy ji kapela pokřtí 9. v Brně a 16. června pražské Meat Factory a tahle deska teda místo toho původně zasněného indie popu přinesla daleko víc kytar, větší přímočarost, větší tah, tak říkajíc na solar, protože kapela, jak sama říkala, aktuálně už trio Tomáš, Alžběta a Václav svou poetickou stránku už prozkoumali dost a chtěli tentokrát mluvit napřímo o věcech, které je baví, štvou, rozčilují nebo které jim přijdou absurdní, ale bez nějakého velkého mentorování, spíš tak nějak s humorem, drzostí a nadsázkou. A tahle skladba Mám ráda, ke které mimochodem ještě vznikne video. Mělo by být příští týden, je takovou koncentrovanou podobou celé desky, takový jako vtipný empowerment song, který popisuje jako majonézu v 10-litrovém balení a text schválně vrství vedle sebe tělesnost, touho, rozumilost, roztomilost i sílu. Klidně v jednom refrénu rýmuje reflektory, vibrátory a tak dále. A vlastně mě to hrozně baví. Něco, něco mám ráda, šesté místo.

0: vidíte ten
1: Rádio klid. Jedna.
2: Tak to byly něco a skladba Mám ráda. A teď už si dáme skladbu pamětnickou, to bylo tedy šesté místo. Skladbu pamětnickou, kde jsem si říkal, že bychom si mohli dát něco trošičku s přesahem do folkloru dneska. Zavzpomínat si na desku Postfolklor z roku 2015, desku od tria Pong, tehdy ještě tedy Michal Kristýnek jako množička a teď už nevím, kdo tam vlastně byl tím třetím v tuhle chvíli. Na každý pád sestava se proměnila, potom ještě natočili album v sestavě s Eduardem Tomaščíkem, za cymbálem Pavlem Rajmicem na kontrabas a baskytaru, vydali desku Dědina v roce 2019 a tímto vlastně pomalinku pro Pong zhaslo. Michal Kristýnek nicméně pokračuje dál s kapelou, kterou teď úplně asi nedohledám, ale jako množička taky pokračuje dál, tam si to pamatuju docela dobře, protože nám hrají v Tasově kapelu Alois Gebel, ale mě vůbec tady ta deska Postfolklor z roku 2015 asi zaujala ve své době opravdu hodně a speciálně první klip, který měli ke skladbě Janíčko. Dnešní skladba pamětnická.

Takhle energicky zněli Punk v roce 2015 na desce Post Folklor a písničce Janíčko, tehdy tedy sestava Eduard Tomáščík, cymbál, Michal Kristýnek, housle, zpěv, Jakub Nožička, kontrabas, mimo jiné to dotáhli až na Vomex a vlastně tahle deska pořád ještě funguje. A já jsem jenom zmínil, že Michal Kristýnek samozřejmě taky aktivní dál hudebně, zaregistroval jsem jeho kapelu projekt Long Term Parking, kterou má společně s Kolibem, Liborem Koutníkem. Na bicím tam hraje Pavel Bříza, taky ostřílený profík od Bendeho přes Gota po Big Bandy, takže pokračuje určitě dál a ještě o něm určitě taky uslyšíme, ale tohle byl tedy Punk a vzpomínka na rok 2015. Praga Union, ti jsou na pozici páté, už se blíží vydání jejich nové desky Nekorektum tenhle pátek, takže myslím, že se na něj stejně jako já všichni těšíte, zatím sbírá hezké recenze ještě před vydáním a myslím, že to stojí za to, konec konců už tahle skladba Zase ti lidi je fantastická, páté místo.

Dozněli Praga Union, zase ti lidi a teď už to máme místo čtvrté, kde máme druhý týden ve Velké sedmě Sáru Vondráškovou, ale já se Neversol se svou, s její skladbou Naked Waters, z její třetí dlouhohrající desky Rest Your Wound on Mine, tedy polož svou ránu na moji. Pozice čtvrtá, skladba Naked Waters.

Dozněla nám Neversol s písničkou Naked Water a teď tady mám pozvánku na pár koncertů, které máme v nejbližších 14 dnech před sebou. Hned ve čtvrtek 28.5. můžete vyrazit na Bratry Orfy do paláce Akropolis. 29. právě křtí desku Neversol, desku Rest Your Want on Mine, a potom stejný den ještě případně, kdybyste chtěli něco jiného, můžete vyrazit na Cyrila Kaplana, který křtí svou desku v kampusu Hybernská. 4.6. Island Mint a Bad Karma Boy zahrají v Cargo Gallery. A taky tady mám ještě stejný den 4.6. na Čeva Nebe Rudý Palác Akropolis. Malý výhled, něco, křtí desku. Desku Majoneza 16.6. v Meat Factory společně s Kruh 19 a Magdalenou Trajerovou. Tolik Praha, teď Plzeň, čtvrtek 28.5. v divadle pod lampou Načeva, taktéž Nebe Rudý, případně Prago Union, můžete vyrazit do Zaxpubu. A v pátek 29. zahraje Katarzia Anděl Music Baru. A teď už se posouváme do třetího místa za kapelou Lanugo. Jejich nové album Lanugo 2026, které vyšlo po 7 letech ticha, zároveň v roce, kdy kapela slaví 20 let existence. Deska nepůsobí jako comeback nebo něco takového, ale je to takový nějaký moment, kdy se kapela znovu setkala v plné síle. Mnozí o tom mluví jako o desce roku už teď. Určitě se jedná o jednu z jejich nejambicioznějších desek, pokud vůbec ne tu nejvíc ambiciozní. Důležitou roli tam hrají texty Johany Frankové, dlouholeté spolupracovnice Lanuga. Celou deskou prostupuje noc, tma, voda, déšť, mlha, samota i zvláštní vnitřní neklid. Markéta Foukalová, William Bereš a spol. Lanugo a jejich sklep, tentokrát na třetí pozici.

projektu Střední vlny Ondra Černohorský, ale taky Pavel Kalbelík, alias Šampón, kterého si pamatujete z Prodavače, ještě předtím ze Sporta, a naživo taky Bubeník z Prodavače, jejich deska A/B a písnička Poslední dny na druhém místě.

střední vlny a poslední dny, druhé místo dnešní Velké sedmi. A už 7 týdnů máme ve Velké sedmě písničku Movies od dvojice Kristýn a Martin Fejfarovi, dvojice Bloom, která se umístila tentokrát na prvním místě, skladba Movies.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Dozněli nám Bloom a skladba Movies na prvním místě. Teď tady mám losování tří z vás, kteří získají vinylovou podobu desky A Trip of Being od kapely Noisy Pots. Měl jsem štěstí na tyhle tři z vás. Tomáš Fořt, Jaromír Pleva a Gabriela Korintová. Tak snad tenhle vinyl budete opečovávat s láskou. Pokud budete hlasovat v tomhle týdně, tak máte možnost získat příští týden vstupenky na koncert britského hudebníka, který se jmenuje Baxter Dury a vystoupí 8. června v Roxy. Teď, než se pustím do rekapitulace, tak ještě pro úplnost zmíním, že žebříček nám opustil po 7 týdnech Aleš Macenauer, ale já se zapomněl jsem, opustila ho taky Tereza Richterová s písničkou Z hory, Jorba Linda se skladbou, která se jmenuje Vůně grilu v Suburbiu, a nepostoupily dvě novinky Venýr a Laokoon. A tolik tedy k tomuto a teď už se můžeme pustit směle do rekapitulace dnešní Velké sedmi. Novinka první, tou je dneska Tarzia Pozvima Neprýděm z jeho stejnojmenného alba, které už v Praze pokřtila, v Plzni se ho pokřtít chystá.

0: SIHM-ko hudby.
1: Veď na to tak netlač.
0: Ľubí deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Popstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perí na kačičku, semeno z lososa, bublina, botox, estetiky. Ja mám šedivé vlasy, na čelo škvrny, na krku čiara, bolí ma ruši. Na bruchu tuken do suchá koža, pracujem non-stop.
3: Novinka druhá, tam je Julie Getz a jí písnička zatopená šachta z jejího debitu Nonte Audio.

0: krajina, přičo.
1: A když... Dominika třetí, Cyril Kaplan a jeho solová deska This is my space, tam jsou principádo. Písnička The time is now and then.

Šup do žebříčku, 15. místo, dvě slunce, František Špinka a Tomáš Staněk a jejich hipíčko Dopamin, skladba Serotonin.

Místo 14. slezská písničkářka Pavlína Lipovčany, já jsem Munčaj, společně s Martinem Kišperským, udělala skladbu Kocour. 14. místo.

Dragon Union, zase ti lidi, páté místo. Ale lidi, o co jde, jsme tady, aby byla sranda nebo ne, mějme radost, je pro nás na vesmír. Je deska Nekorektum, která vyjde už tento pátek. A Neversol, Naked Water.

0: střední vlny a jejich poslední dny. Druhé místo. Dvojice Bloom a písnička Movies, dnešní první místo. No a tím už Velká sedma s datem 26. května 2026 definitivně končí. Žebříček už počítám v tuto chvíli visí na webu, můžete začít hlasovat, buď teď, nebo trochu později, nejpozději do pondělní půlnoci, budeme rádi. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Nojzar. Mějte se. Ahoj.
1: Velká sedma s Kocápkem, Nojzarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Radio 1. Větší než ještět.
3: Liberec 98,7 FM.
4: Reklama Rádia 1.
5: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
11: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
12: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
13: Reklama na Radio 1.
14: Radio 1 on stage.
15: Posloucháte záznam koncertu Člověka krve z roku 2021.

Ahoj, kamarádi, já jsem člověk krve. Já jsem vám přišel vyprávět příběhy z mýho kraje, z Dolního Posázaví. Písnička, která následuje přímo tam od nás, ze sázavských hozdů, jmenuje se Kohout.

Prostřed čeho si, máš tale provosy, mrák od ty zertu. Kasá se pro vítr, mámivá arachne, rarach se rozmáchne sukovicí. Tak hej, povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, pro boha živýho. Hej, mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš.

mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš a za kopcem zloduši. Chlapi v hospodě, lízaný Mariáš, bláznivý Matyáš, olom se tříská, ovečky v lavicích, mumlají odčenáš a rarach v podkroví na flétnu píská. Tak hej, povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš pro Boha živýho. Hej, mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš.

nepovídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, za kopcem zloduši. Katovi pacholci, vůdcové pluků, zástupy kluků, dovádí ke konci. A potok pádí, jak fiakr deště, už začali vřeštět koťata v kádi. Tak hej, povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, pro Boha živýho. Hej, mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš.

mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, proč dneska. A za obzorem klokoty, loukotě cestou pastí. Co mi teď povíš, loukoty, čí kosti v tobě, tram, ta da da da da, v týhletý době, tram, ta da da da da, čí kosti v tobě chrastí. Vrací se zpátky, mámy vá a rachne, rarach se rozmáchne, čte mezi řádky. Děkuji moc. Další písnička se jmenuje Předvánoční.

0: Děkuji.
1: Rádio 1 On Stage.
2: Posloucháte záznam koncertu Člověka krve z roku 2021.
0: Další písnička vypráví příběh penzionu, který neměl takový štěstí jako tahle vila. A už je na věčnosti. Jak se cítíš?

Děkuji mnohokrát.

Děkuju moc. Sedím.

Děkuju mockrát. Díky, že jste takhle klidní a nasloucháte. Tak dám jednu tiší písničku, takovou apokalyptickou. A se jmenuje Požárem.

0: Itu.
1: Rádio 1 on stage.
2: Posloucháte záznam koncertu Člověka krve z roku 2021.

0: et cohérente.
1: Další písnička vypráví pověst o Havranech Obrech.

vypadá jako četník. Vězněný v kleci staví zeď. Světec anebo heretik.

Děkuji. Kamarádi, já vám moc děkuju, že jste si mě přišli poslechnout. Chtěl bych moc poděkovat za pozvání na tohle krásné místo. Děkuju za výborný zvuk. Věřím, což nevidím, ale věřím za krásný světla tady a jsem rád, že jsem nerozbil žádný mikrofon během vystoupení, tak to mě taky potěšilo zároveň. Ale hlavně jste byli výborný, krásně se mi pro vás hrálo, protože jste opravdu naslouchali a to si člověk zas tak často neužije. Tak děkuju, že jsem si to užít mohl. Doufám, že to máte podobně a chtěl bych se s váma rozloučit písničkou o cestě domů po Sázavským Pacifikem. Tak ahoj. Děkuju. Já začnu hrát, děkuju. Tak jsem to nemyslel, ale jste moc milí. Tak jo.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam koncertu Člověka krve z roku 2021.
2: Děkuju moc, já nebudu nikam odcházet, já bych určitě zničil ten mikrofon, takže se omlouvám, že neudělám dramatickou pauzu. Moc děkuju, zahraju ještě jednu písničku a ještě jsem zapomněl poděkovat kolegovi, který si říká, zapomněl jsem za zapůjčení popruhu, protože ten jsem zapomněl já a on ne, což zaplať pán Bůh za to. A taky děkuju za jeho výpomoc velkou. Zahraju písničku tam od nás, když už jsme tam dojeli tím vlakem, a je to písnička o krajině Koster.

Jo, děkuju moc, já nevím, jestli ještě můžu. Dobře.

spadl do bažin. Den za dnem, doba za dnem.

0: Rádio 1 on stage.
1: Slyšeli jste záznam vystoupení Člověka krve, které proběhlo roku 2021 v rámci festivalu Vivat Villa.
2: Kanceláři vládne hustá atmosféra.
3: Rádio 1.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1. Thank you.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: Stará Lípa. Jedna stařičká paní z Úštěku mi darovala skříň. Její syn říkal, ať ji dá pryč, nebo ji prožene komínem. Tu skříň vyrobil v roce 1931 místní truhlář jménem Peterš. Měl dílnu na Schulstraße. Nechali si ji s dalším nábytkem vyrobit její rodiče, když se brali. Té skříni měla ještě účet. Reklamovat by už nešla, ale pořádek musí být. Ta paní vyprávěla o svém manželovi. Byl ze Staré Lípy a jmenoval se Franek. Byl to také Němec jako ona. Hodně pil, protože ho strašilo hodně démonů. V 50. letech byl totiž v kriminálu. Hospodě řekl, že by měli náměstí v Úštěku vydláždit hlavami komunistů. Ránek měl v hlavě také hodně démonů z osvobození. Pamatoval si tu záři na nebi, když hořely Drážďany. Pamatoval si, jak z jara 45 duněla děla od východu. A pamatoval si, jak se v květnu ženské zamkly ve světnicích, drželi se za ruce a drmolili odčenáš. Potom přišli Rusové. Pažbami byli na zamčené dveře chalup, kde jim neotevřeli, tam do světnice hodili granát. Modlícím se ženským pod nohy. Na jednom gruntu ženské na Rusy nečekali. Zapálili stodolu. Vyhnali zvířata ze stájí a zapálili je také. Zapálili i chalupu. Potom si sedli na hranu studny, chytli se za ruce, odříkali odčenáš a do té studny skočili. Němec Franek měl v hlavě spoustu démonů. Také pořád viděl svoji sestřenici. Rusové ji několikrát znásilnili a potom její bezvládné tělo napíchli na plaňkový plot. Němec Franek to nemohl mít v hlavě v pořádku.

15 minut po půlnoci posloucháte na Rádiu 1 pořad Meaningless Leaning Mess. Tohle byl projekt Heimatcore, ze kterým stojí David Tichý alias Further Down a Tomáš Cidlina alias Moose Loss. Viděl jsem je před rokem na jedné akci, strašně mě bavili a teď jim konečně vychází. Vlastně je to taková dvojkombinace kazeta i kniha s poezí a budou mít 30.5. tuhle sobotu takovou zahradní slavnost, kde pokřtí tohle vydání, dvojvydání. Bude to v usedlosti Hokejov, což je v Janovicích, malička samota u Úštěka na severu Čech. Musím říct, že mě to dostalo jak z nahrávky, tak naživo. Hodně silná věc. V závěru pořadu se k tomu určitě ještě vrátím. Teď si dáme kanadský projekt Sions, za kterým stojí vlastně takový tři svébytný formace, takový jazzový kvartet New Hermitage, potom duo Joyful Joyful, který neznám vlastně nikoho z nich, mají být, mají dělat se nějaké dronové hymny, těžko říct, a producent a vlastně skladatel, jehož skladby tam jsou, Michael Cloud Dugay. Tahle deska, která se jmenuje To Cry Out in the Wilderness, je jejich jediná věc zatím a je to docela silná věc.

Druhá společná deska Richarda Youngse a Matthew Bowera z roku 2017, která se jmenuje Relayer. Richard Youngse, jak už jsem několikrát zmiňoval ve svých pořadech, můžete vidět 9. června v Meat Factory. Bude tam hrát společně s duem Pip, který zahraju ke konci pořadu taky, ve kterých je pro změnu Frederick Rusten ještě se svým spoluhráčem z projektu Oker. Ten druhý tady na téhle desce Relayer, Matthew Bower, asi nejznámější jeho projekt je Skullflower. Musím říct, že ty jeho věci jsou vždycky strašně zajímavý, ale hlavně hodně hlučný, hodně psychedelický. A tohle je snad nejpozitivnější záležitost, co jsem kdy od něj slyšel. Teda. Myslím, že jim to docela sedí, tato spolupráce. Ale pokud mi mají jenom dvě desky. No, jak jsem vždycky taky říkal, Richarda Youngse můžete slyšet vlastně od něj téměř cokoliv, těžko říct, co čekat, tak jako krásnou ilustraci si dáme něco z, myslím, z roku 2012, jestli se nepletu, Call to the Brave, skladba The Sea of Providence.

to byl ještě jednou Richard Youngs další věc z jeho krásný desky Safe. Ale před pár vysíláníma jsem sliboval, že musím udělat někdy nějaký rozsáhlejší profil Emmanuel Pahenon, dnes už velmi starší paní, která překvapuje, pořád ještě něco nahrává, která myslím měla velmi zajímavou kariéru. Vy můžete vidět 17. června v Praze v Punktu. Začnu ten takový průřez její tvorbou, touhle skladbou, která mě naprosto dostala, když jsem ji poprvé slyšel. Jmenuje se Topaz. Je z jejího debutu, který nahrála teda solově, předtím měla různý společné nahrávky s jinýma lidma. Ale ten debut je z roku 77 a jestli tohle není turntablismus a trip-hop, tak nevím co.

Emmanuel Parenang z jeho solového debutu, který se jmenoval Maison Rose z roku 1977. Na té desce ovšem tohle naprostý úlet, tahle skladba x let předběhla dobu. Emmanuel vždycky tíhla k takovýmhle zajímavým věcem, ale vychází v podstatě z čistého folku. Najdete tam skladby jako

Emanuel Pahenang z jeho solového debutu z roku 77, jak jsem říkal. Ona předtím spolu založila vlastně i takovou, dá se říct, prog-folkovou, prog-rockovou kapelu Melusion, nevím, jak se to vlastně francouzsky čte, ale jasně je to Melusina. Ovšem ti, když vydali svůj debut už, myslím, že v roce 75, tak ona už nebyla ani součástí. Každopádně i tak jako se svým tehdy manželem a spoustu dalších hudebníků nahrála tuším tři desky, které jsou velmi jasně ovlivněný francouzským folklorem. Něco jsou vyloženě i tradicionály na těch nahrávkách. Něčem vlastně připomíná Emmanuel v takovou francouzskou obdobu Shirley Collins, ten folkový revivalismus je tam byl z začátku hodně silný. Každopádně pro Emmanuel to nebylo úplně ta zajímavá cesta, protože to byl příliš nudný a rigidní žánr, což se není co divit, když poté začala dělat i takové věci, jako byla třeba ta skladba Topaz, co jsem pouštěl předtím. Každopádně to neznamená, že by ty nahrávky byly špatný. Naopak pustíme si dvě kratoučky tady z těch. Je to vždycky Emmanuel se spoustou dalších lidí. Myslím, že vydání bylo někdy v letech 74 až 76.

Na vlnách Rádia 1 si pouštíme průřez tvorbou Emmanuel Pahenang, kterou můžete vidět 17.6. v Punktu společně s projektem Šimanský Valkopodradský. Ty předchozí skladby byly teda opravdu úplně vhled do počátku její tvorby, hodně ovlivněný folkovýma tradicionálama z Francie, ale jak jsem pouštěl i tento pas, to není jenom taková anomálie. Jedna z nejdivnějších věcí, nejenom její tvorby, ale obecně je třeba spolupráce jí a Detlefa Weinricha, který je asi známější jako DJ a producent Toulouse Lautrecs. Vydali v roce 21 desku Jour de Grève a to opravdu speciální věc, neznám nic podobného. Zahostoval si tam i Gedalia Tazartes na vokálech, ještě než umřel.

Pouštíme si novější věci od Emmanuel Parenang a teď vyloženě něco, co je teda živák z loňského roku z jednoho festivalu v Itálii. Ten vystupovala tam s týpkem, který se říká Eat Gas, stojí za ním člověk, který se jmenuje civilně Jeff Dijoud a stejný člověk ji doprovodí i na pražské zastávce. Tohle je skladba Lysekhe

Živák Emanuel Pachenang a jeho častýho spoluhráče, zvláště z živých vystoupení Eat Gas. Teďka si dáme i poslední solovou nahrávku z roku 22, která se jmenuje Targala, Tarjala, nevím, La Maison qui n'est pas une. Což je se dobře, ještě umím francouzsky, tak znamená Targala, dům, který jim není. Asi je odkaz na to, že její předchozí desky vlastně se jmenovaly Maison Cube, Maison Jose. Byla tam dlouhá pauza vlastně v 90. nebo konec 80. a celý 90. léta kvůli jejímu zranění. K tomu se dostaneme později. Každopádně po této ukázce dojde i na tu předchozí desku Maison Cube.

práce hrajeme z diskografie, respektive celé tvorby Emmanuel Pahenong, která bude 17. června v Praze v Punktu společně s Jeffem Dijudem, který se říká Irgas, jako její spoluhráč. Support tam budou dělat krásný trio Šimanský, Valkopodradský, pravděpodobně to bude hodně hypnotický. Jakub Šimanský tam nebude tentokrát hrát na kytaru, ale na banjo. Valko klasicky niněra a Podradský, pokud vím, tak různé dechové nástroje, hlavně flétny, nechci kecat. Každopádně teď si dáváme ještě Emmanuel z takového speciálního releaseu, který vyšel jenom jako LPčko k objednávkám na labelu Versatile Records. Jsou tam různý lidi a na týhle právě teda hostuje i Emmanuel. Jak jsem zmiňoval, ona měla docela dlouhou přestávku, protože měla na počátku 90. let těžkou nehodu a ztratila vlastně sluch a navíc i rovnováhu, což vzhledem k tomu, že teda se hodně věnovala hudbě, ale právě i tanci, tak to byla docela asi rána. Překvapivě, i když neměla úplně dobrý prognózy, tak se jí vlastně obojí částečně vrátilo po té, co se odstěhovala do izolace do Alp, kde vlastně trávila čas akorát s pěvem a hrou na nástroje a snažila se vnímat jejich fyzické rezonance. Asi primárně šlo právě o tu niněru a podobné instrumenty. Mnoho let potom teda strávila pomocí i podobně s nevýhodněným lidem. Asi těžko to může trumfnout, když má někdo takovou vlastní praxi přesně s podobným problémem, ale pochopil jsem, že úplně to se zdráhá trošku to pojmenovávat jako arteterapie. No, nebudu kecat do téhle skladby. Jak se tak dívám ještě, co jsem chtěl pustit a co zbývá, tak těch dalších umělců dneska už moc nebude, ale ještě něco nacpu do zbytku pořadu.

Tak a teď si dáme od Emanuel ještě dvě skladby. Jedna je ze živáku, který vyšel oficiálně z roku 2017 jenom v digitální podobě. Následující věc bude z desky Perelandra, která vyšla v 2017, ale sbírá věci, které nebyly vydané z let 78 až 82. Konkrétní tenhle kousek mi hodně připomíná až Meredith Monk.

trochu stranou, v diskografii Emmanuel Pahenang stojí dvě nahrávky, který má s Jeanem Markem Fusatem. Je to na pomezí Free Impra, chvíle má až i dronu. To bude teďka ta věc, která zní pode mnou. Ty dvě desky se jmenují jedna Nature Still a druhá Odk. Myslím, že přesně takhle i to chronologicky hraju za sebou. To bude teda všechno, co vám od Emmanuel Pahenang pustím. V podstatě zabral skoro celý vysílání, ale je to celý život její. Není to vlastně až, není toho zase až tolik, kolik by mohlo být nakonec, když si vybavím, kolik různých nahrávek chrlí spousta jiných umělců. Každopádně, jak jsem říkal, vy můžete vidět 17. června v Punktu v Praze společně s Triem Šimanský, Valkou Podradský. Není to teda ještě všechno ode mě. Ještě si dáme poslední dvě věci, až skončí ta leta.

Tohle je slíbený duo Pip, ve kterým je Fredrik Rasten a Thorstein Lavik Larsen. Oni spolu hrajou mimo jiné i v projektu Oker, oba dva Norové. Fredrik Rastena jste vlastně mohli loni vidět tady v Praze, když hrál s Alastairem Robertsem. Takhle se oklikou vracím k tomu koncertu 9.6. Richarda Youngse, kde oni budou předskakovat. My si pouštíme skladbu, respektive jenom část skladby z stejnomenné desky Possible Worlds, která vyšla v roce 2019 na labelu Sofa. Je to hodinový track, který vlastně má určitý části, takže dáváme si jenom nějaký fragment. Ta deska je, myslím, věnovaná otci Fredrika, který byl nadšený letec.

Fragment z desky od Dua Lipa, která se jmenuje Possible Worlds. Jak jsem říkal, budou supportovat Richarda Youngse 9.6. v Meat Factory. A abych úplně uzavřel ten kruh dneska, tak skončíme zase projektem Heimatcore alias Further Down a Most Loss z jejich vlastně, no, stejnomenýho počinu. Vyšlo to jako kazeta i kniha. Má to podtitul tuším Strach, Hnus a Naděje. Můžete je vidět na Samotě u Štěka tuhle sobotu. Za 14 dní, jako obvykle, pravděpodobně naslyšenou.

Horní police. Měl jsem už měsíce hlavu bolavou. Trpěl jsem melancholií a nemohl nic dělat. A na kopci po cestě domů bylo cítit spálené obilí. Může mi někdo pomoci? Jedna kamarádka mě chtěla přivést k Bohu a říkala mi, ty jsi vlastně věřící, jenom to nevíš. Jo, já jsem vlastně věřící, možná. Potřebuju k tomu ale baroko, Marii, tělo Boží? Nebo jsou to jenom ezoterické rekvizity? Horní polici byla třešňová pouť. Procesí už nedělají a mši svatou přesunuli na sobotu. Prý kvůli kolotočářům, kteří chtěli i v neděli ráno roztáčet svá hvězdná kola provázená tou nejhorší hudbou, co si dokážeš představit. Tak tedy v sobotu. Vyrazil jsem na mši. Měl jsem se tam potkat s tou kamarádkou, ale především jsem si tam měl dát dostaveníčko s Bohem. Byl jsem na to připraven. Byl jsem k tomu ochoten. Otevřen. Ať se děje, co se děje. V kostele jsem se nepokřižoval, ani si nenamočil prsty ve svěcené vodě. Nešel jsem si pro tělo Kristovo. To náleží těm, kteří si s Bohem tykají, nebo je už co by děti na kolenou ve snách kolíbal. Ze všech těch ezoterických rekvizit by byly nejmilejší zvony a varhany. Ano, hudba je určitě božská. Ze všech těch modliteb, zdechů a deklamací jsem nejvíc rozuměl sousloví mea culpa. O ano. Jsem příslušník druhu, který páchá hříchy nekonečné, zlo zbytečné, který